0: no. na tvoje vstupy, mm-hmm. tak a jak jsi vyprávěl o své louce, která chudák leží někde v ano. krabici, rtuce jí tam přelejvá bez
1: učinku. Tam leží bez učinku, už bez, po, bez,
0: skoro, no.
1: bez pohybu.
0: A tak jí, takhle, tak jí, jak se řekne, bez pohybu, tak jí zpohybuj.
1: Nebo... Ale rtuti by se v něm nedořezal.
0: Rtuti by se nedořezal. No, chce to nějak trošku... trošku oživit, no tak máš nějakou tuť, ne, někde v lahvičce, jako náhradní, ne, nemáš.
1: Nemám, nemám.
0: No tak, hele, posluchači ti určitě seženou, protože mm-hmm. kvakamáš je strašně zaujal, jo? Mm-hmm. Tak poslouchej.
1: No.
0: Kvakamáš je svérázná postava a obstarožní lodník či kuchař z klasického díla nesmyslné literatury o čtyřech dítkách cestujících kolem světa. Anglicky, The Story of the Four Little Children Who Went Round the World. Jehož autorem je Edward Lear. Velká kniha nesmyslu.
1: Aha, takže to... kvaka máš jeden velký nesmysl.
0: To? To zvěděl tohle nebo víš?
1: Nevím teď, teď to nevím.
0: No?
1: Nebudu dělat chytrýho, nevím.
0: Hele, ty jsi buď vymyslel název loutky.
1: Ne, ono to samozřejmě z něčeho si myslím, na, že to je, ale ne, na, teď tohle název, nevím, nevím. Teď
0: název, který už někdo vymyslel, a nebo si vymyslel název a někdo ti ho ukrad, jo?
1: Ne, další. To ne, to si myslím, že to bylo...
0: Počkej, počkej, no, počkej, no. Vydrž, vydrž. Tady. Tak jsem jen tak z prdele hledal slovo kvakamáš a nic. Ale zajímavý je slovo kvamača, jo? Ty se inspiroval teda posluchače.
1: K novým jazyku.
0: Až k badatelským činnostem teda. Často zmiňovaná jako kavamača je unikátní instantní nápoj, aha, který kombinuje tradiční tichomořskou rostlinu kavakava, piper metis, nebo piper motisticum, to je asi latinsky, s jemně mletým čajem matcha. Rostlina kavakava je známá svými relaxačními a sklidňujícími účinky díky obsahu látek zvaných kavalaktony. Takže asi dobrý oddíl. Parádní rozhovor, tady píše Honza.
1: Tak děkujem, tak, děkujem. No, já jsem zmínil kvakamáš, jenom můžu poznámečku na no to... kávamáš. Já mám kávu teď, tak mám kávamáš. Káva ty máš káva? Má... Ty máš káva?
0: Já mám taky kávamáš.
1: Tak máme asi. Káva, máme.
0: Já mám kávamáš se... Maloko, maloko.
1: To já mám je... káva máš bez no. mléka.
0: Maloko, maloko, to je hajický mlíko, jo? Co tam? No. Tady ukazuje Sára produkční něco, že... Řekni to do mikrofonu, prosím, že dále...
2: Tak já mám kvakamáše, jo. Tak kvakamáš může být jazykový chyták se zeleninou ze slovenštiny, protože pokud by šlo o rozhovor se slovenským kamarádem, tak slovo kvaka znamená ve slovenštině tuřín, což je stará zdravá kořenová zelenina, která chutná podobně jako kedluben. A spojení kvakamáš by tak v doslovném, byť gramaticky nesprávném překladu znamenalo máš tuřín nebo máš kedluben. Je to tvoje?
0: Tak, tak. Teď nevím, Peťo, jestli máš tuří nebo kedluben.
1: Mám obojí.
0: A nebo jestli mám tuří nebo kedluben já. Hele, tak si to rozdělím. Ty budeš mít tuří, já budu mít kedluben.
1: Dobře.
0: Přátelé, když tak samozřejmě znovu opakuju, pište nebo volejte dotazy na Petra Vrška, jak vidíte, je s tím strašná prdel a já ho znám už jako ne zas tak dlouho, ale znám ho pár let. Hlavně jsem ho sledoval na pódiu, na jevišti Studia Ypsilon a hraje tam spoustu rolí. K tomu ještě dojde řeč, ano. Co máš nejoblíbenější, protože pak ty mejdany po obnovených premiérách nebo po derniérách v tom baru v Paláci Olympic, to je opravdu neskutečný zážitek a to spíš budu říkat já, protože já jsem tam u mnoha byl a vždycky jsem se výborně bavil. Až tak, že jsem se ožral, že jsem spal, takhle jak je to, takový ten, jak je to sklo, víš, do té pasáže.
1: Ano, ta vitrína tam.
0: A ta vitrína, já jsem tam takhle, když upijána, víš, tam vzadu, tak je tam takový ten blok, jako nějaký žulový nebo co. A polštář,
1: tam jsou polštářky, no.
0: No a tam vždycky jsou ty vole, to bylo úžasný. Ale počkej, já chci mluvit o něčem jiném teď. My máme připravenou písničku od kapely Rolling Stones. A k tý se váže příběh Petra Vrška, protože, a teď už mluv ty, ty jsi se s tou nám měl společného co?
1: No já teď zase v tomhle bloku můžu říct, že jsem se ocitl i na druhé straně barikády, kdy já jsem dělal bedňáka. Jo, takže jsem pomáhal stavět ty pódia nebo jeviště, stage prostě, backstage a všechno, aby to ty zpěváci tam měli v pořádku. No ale postupoval jsem po té hierarchii, jak to tenkrát bylo, že opravdu já jsem dělal takový ty, jestli si budu dobře pamatovat, Backstreet Boys, New Kids on the Block, nebo takový tyhle ty chlapecký kapely. Tam začínal každý bedňák.
0: To byly ty božaně takový.
1: Od začátku to byly tuny železa, tuny nesmyslů a tuny plyšových medvídků a kalhotek. Tak to tím začínala moje kariéra, že tohle jsem pak sklízel z toho jeviště. Oni to vozili do dětských domovů.
0: Přátelé, teď si zapamatujte, že základem popové kapely je tuny železa, tuny kalhotek a tuny plyšových medvídků.
1: Ano, tak, to je reziduum těch kapel, jako no.
0: Pokračuj.
1: Takže takhle jsem postupoval, já jsem se samozřejmě chtěl dostat k těm lepším kapelám a můj vlastně vrchol v téhle profesi bedňáka byl Rolling Stones. A to byl jako vrchol mojí kariéry tam tenkrát. A tam byli už opravdu jako mazáci, bedňácký, a to už jsme měli vrtačky, měli jsme takový ty vysačky, že už jsme někdo. A že už můžeme...
0: No tak na plyšových vrtačky nepotřebuješ vrtačky, to je pravda. Normálně rozcupuješ. Tak zpátky k Stonům.
1: A to bylo Voodoo Lounge. Tak to byl koncert na Strahově. Ty budeš vědět, který to je rok? To už bylo...
0: V devadesátkách byl taky, první.
1: No, a tohle byl Voodoo Lounge, byl ten druhý, myslím, ne? Jak tam byla taková ta kobří hlava.
0: Prosím tě, nedostávej mě do úzkých, jo, já se fakt nepamatuju, já vím. Jeden koncert jsem ani na jednom jsem nebyl. Ten v devadesátkách, to jsem byl nějak v tom rádiu, že jsem to nějak tam jako komentoval. Ten druhý koncert, to bylo pak později, to jsem trávil z jednou půvadnou hlasatelkou České televize v té hlasatelně tam nahoře v tom věžáku a bylo to slyšet přes celý údolí, že jo, až na Strahov z těch Kavčích hor. A jestli byl třetí, nevím. No, jo, jo. A to je jedno.
1: To je jedno. No a prostě my jsme tam dělali ten stage, jsme stavěli, asi 12 dní se to budovalo celý, včetně jako neuvěřitelných historiek o tom, že v té backstage třeba jsme museli napínat samet černý. Měli tam v backstage automaty s autíčkama, kde přišel chlap a měl vysačku a tam bylo, my jsme samozřejmě ve volných chvílích dělali blbosti, jak jsme tam seděli, hráli jsme ty autíčka. A seděli jsme v těch toho automatu a to dělá to takový ten zvuk jako...
0: Počkej, a to bylo pro ten personál jako odreagování?
1: Já
0: nebo,
1: myslím, že to bylo
0: pro Micka Jaggera.
1: To bylo jako pro Jaggera, by mohl jezdit z autíčka.
0: Jo, takhle.
1: Já nevím. Měli to přímo za tou stage tohle. A takže my jsme natahovali, teď nás tam buzerovali, jak ten samet má být natažený, jak to má být perfektní všechno, protože tam přijede rocková kapela. Já myslím, že oni o tom vůbec nevědí, o těchto záležitostech zákulisních, že jo, že to prostě si to udělal takový svět sám pro sebe, takový ten backstageovej. Ale přišel chlapík a měl na té vysačce měl psáno volume manager. To znamená, že to byl chlapík, který, on říkal, jste tady od toho? A my, tak poplašený, že jo, mladý kluci, aby jsme nedostali nějak pojeb. Ne. A ono, tak vypadněte. Takže jsme jako šli pryč a on si sednul, měl šroubovák a ladil hlasitost těch autíček, toho automatu. Něco pro mě nepředstavíš.
0: Já jsem si říkal, že volume manager je, který to PAčko, jako, jak to má hrát do těch lidí, ty vole, a on tam ladil.
1: On jenom ladil a jezdil s nima po světě třeba rok, ho to živilo. Tak jsem měl z toho chutí za tím Jaggerem a říct mu, víte o tom, že tady máte takovýhle lidi?
0: No jemu to bylo asi uprdele Jaggerovi.
1: Já myslím, že tomu to bylo úplně jedno.
0: A to je dobrý job, viď, skvělý. Ladit hlasy to z automatu na autíčka.
1: To bylo takový historek, pak jsme tam tahali umělý kytky, taky dva kamiony umělých květin a palem a já nevím z čeho všeho, by to tam jako vypadněli rockeři hezký, že jo. Zvláštní, no a pak a zásadní moment se odehrál, když jsme už měli skoro ten, když se stavila toto pódium, aby bylo rovně, tak tam byl takový zařízení, laserový zaměřovač a ten stál uprostřed toho ohromného Strahova, tam bylo takový zařízení a oni říkali jako, jako chraň vás ruka páně, abyste se tam vůbec přibližovali. To je tak drahý zařízení. To drží celou tu stage v rovině. Aby se to nikdy, ne, aby tam ten hlavatý kobry, aby to nespadlo celý. To je strašně jako statický, jo, aby to drželo, aby se to nenahejbalo. Takže tohle bylo strašně pro ně zařízení, strašně podstatný. No a v jeden moment tam měl chlapík s destou, s tím vysokozdvižným vozíkem a něco vezl přes celý ten stadion, přes tu plochu. A tam nebylo nic, tam byl písek prakticky, že na těch 2 kilometrech, nebo jak je to dlouhý kilometr možná ten stadion. A on to napral přímo do tohohle zaměřovače. Povalil ho. A teď najednou všichni ty důležitý s těma nejdůležitějšíma vysačkama, pominu tohohle blbouna s tím volume manager, ten ani o tom nevěděl.
0: Ten
1: neslyšel přes hlasitost těch formulí. No a ty úplně jako, ty byli úplně říční a hnali se za ním a říkají fucking bastard a teď za ním běželi fucking bastard a běželi přes tu plochu k němu a on jako ano,
0: to
1: zareagoval.
0: Byl Čech, jako,
1: to byl nějaký Čech s destou, ten věděl hovno a ten tam jel a jak viděl, že na ní běží tlupa prostě Američanů, tak to otočil s tou destou a vycouval z toho neštěstí, co tam udělal. S tou destou upaloval k tomu nejbližšímu jako východu, ale on to bylo docela daleko, že to je třeba 400 metrů tam k tomu. No, k těm, do toho
0: ale ta desta jela rychleji, než oni utíkali.
1: Aby zajel do toho stadionu. No a oni ho pak našli, že jo, já nevím, co se s ním stalo, ale to bylo jako, to spadlo ten laserový zaměřovač, tak se 2 dny se to tam řešilo. No, ale nespadlo to naštěstí.
0: Peťa Vršek neví, co se s tím stalo, ale vypadá to, že bude po smrti.
1: Ten, už jsem ho nikdy neviděl, toho vysoko zdvižného pána z vozíku.
0: Vysoko zdvižného pána z vozíku. No tak myšleno, pána z vysoko zdvižného vozíku. Ale třeba pán byl taky vysoko zdvižnej. Jako.
1: Je to z jakého komiksu prostě, jo? Představ si tu velkou plochu a on to napere do toho, přímo do toho.
0: To se stalo, ale mně se to jo. Stalo mnohokrát v životě.
1: No ty to jsi zrovna nepracoval, ne?
0: No to nevím, jestli jsem pracoval nebo ne, ale mám takový talent, jako, že jedu nějakou cestou, třeba takhle, polní, je tam jediné, takhle tábořit Škodou Stona Oravu a přitom napálím do jediného stromu, který je u cesty, ale to se stává, já toho pána naprosto chápu a cítím s ním. Hmm. Tak, po této příhodě Petra Vrška si pustíme samozřejmě Rolling Stones a to bylo turné Voodoo Lounge, tak z téhle desky si pustíme, my jsme říkali, že pustíme nějaký oplňovák, víc.
1: No, mohli bychom něco. Teď to tady furt bušilo, tak pojďme bušilo, trošku jako zjemnit. Nějaký polštářek dát.
0: Přátelé, teď to neustále bušilo, tak my teď je převexlujeme na takový trošku jiný bušení. Taky se říká bušit víceméně takovému láskyplnému aktu.
1: Jo, takhle.
0: Že ji někdo zbušil, tak...
1: Ne, já bych to řekl jinak. Pustím si něco jako z mechu a kapradí.
0: Jo.
1: Co? Teď koukáš zvláštně. To jsi nechtěl. To.
0: Ne, mechu se taky dobře buší.
1: Ježíš Maria.
0: No, vidíš
1: prostě to. Prostě pust to tam už. No, to

0: povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na rádiu Beat.
1: Peťo, než se vrátíme k tvý profesi, a to znamená logicky do tvýho působiště Studia Y, který teď má samozřejmě prázdniny, to je jasný, ale ty máš spoustu aktivit ještě i o prázdninách, k tomu se taky dostaneme. Ale kdybychom se o tom rozpovídali, tak je mi jasný, že zase nedostaneme k velice zajímavý zpěvačce, kterou máš rád, kterou jsi si pro sebe objevil. Ta se jmenuje jak?
2: Já ani nevím.
1: Sarah Finner?
2: Finner, ano. Finner.
1: Ano. Jak nevíš?
2: No nevím, já to zapomínám, to víš. Už hlava... Ne, ona, jak, Sarah, má ty tři jména, jak má ty tři jména, tak to se člověk už nevzpomene, že jo.
1: Nalej mu trošku něco, třeba vínko, ne, si dá.
2: Ne, to ne.
1: Ne, jo.
2: Ne, já mám vodu, děkuju, Danieli.
1: No, to je právě ono, když máš vodu, no. Já když piju vodu, tak taky zapomínám. Sarah Dolfiner, to je Švédska, ty seš přes ty ano. Švédy teda.
2: Já mám rád ten jazyk, takže vlastně, jo. I když se hraju u sebe větší blbosti někdy, tak mě to zaujme. Ale tahle zpěvačka mě zaujala. Ta má takový jako hrozně hezkou baladu jednu, ale tu si asi nepustíme, viď?
1: Tam nás to nepustilo, tady si pustíme nějakou, je takový demáč, ale nádherný. Prosím tě, jmenuje se to, ty umíš teda švédsky, Baladen
2: Et
1: Brustet Hjärta.
2: Hjärta je srdce, takže taková balada o srdci vlastně.
1: Jo. Tak to bych jsem, taky přeložil, kdybych
2: no, vidíš,
1: měl,
2: no, kdybych tady nebyl, viď?
1: No, Hjärta, no, to je jasný, Hjärta je srdce, to je švédsky. No, finsky je to Hjärta. To víš? Ne, víš, viď? Já taky ne, to je jedno, to jsem
2: a
1: si nevím.
2: A maďarsky je to Hjärta?
1: Jo.
2: Ne.
1: Hjärta.
2: To je zase Hjärta, to je na koně se takhle mluví, to je koňský jazyk, konžský.
1: Konžský. Ty vole, my jsme jazykověci, ale opravdu excelentní, přátelé. Kdybyste chtěli něco přeložit.
2: Třeba z konštiny, ano, tak z konštiny, pojďme.
1: Ano. Mongolsky s Petrem Vrškem umíme oba dva perfektně teda. Ano, tomu se předháníme, kdo líp přeloží Čingis Khánovi paměti třeba, že jo? Byl Čingis Khán Mongol? Byl.
2: Ne, myslím, že jo, ne. Zali, že jo,
1: určitě. Tak jo, takže Sarah, a je to fakt krásná písnička, ale ještě k té švédské muzice, teda, když říkáš, že tě to Švédsko, tak a byl jsi někdy ve Švédsku?
2: Byl.
1: A kde jsi byl ve Švédsku?
2: Různě.
1: Co to je různě?
2: Byl jsem Blekinge, to je taková oblast dole na jihu. Teď jsem byl nedávno, jsem byl ve Stockholmu vlastně s kolegou z divadla Dominikem Renčem jsme byli, tak on už je taky pár let, on to letí čověče, no ale to je jedno. A byli jsme tam na výletě ve Stockholmu, v Gamlastoru, ve starém městě, i jsme byli v Dugardenu, tam okolo, tam jak jsou ty muzea. A tam je taky zajímavá historka, máme s Dominikem, že my jsme se tam ubytovali vlastně v nemocnici.
1: Promiň. Dominik Renč, přátelé, to je taky člen Studia Y a velice důležitý, protože on jakoby přebírá roli po legendárním
2: Mirkovi Kořínkovi.
1: A je to strašně šikovný kluk, který je výborný muzikant a taky herec, tak pokračuje.
2: Výborný muzikant a výborný parťák na cesty a my jsme byli ve Stockholmu, a protože samozřejmě hledáme nějaký levný ubytování a tam nabízete zajímavý ubytování, který bylo v porodnici. To znamená, že my jsme přijeli. Vždycky, když se narodí děti, tak je volný patro, oni to pronajmou. Takže taky nejsou úplně blbý, docela dobrý nápad. Tímhle by se mohli český nemocnice tak inspirovat, ale tady je to většinou obsazený, že jo, že hodně.
1: Tak ty se vždycky opucoval placentu, jo, a měl si volný lůžko.
2: A je zajímavý, že v tom pokoji samozřejmě byly plínky, takový čudlík, když
1: a
2: se něco děje.
1: Dělo, ne?
2: Přebalovací pult.
1: Petr Vršek se umí ubytovat.
2: A nejlepší bylo snídaně, že když jsme si dali těch pár pěveček na tom pokoji pro ty novorozeňata, no a ráno jsme vstali a tam všude kolem nás, to je jako ráno jsme to měli jako i se snídaní teda, ale tam všude byly ty maminky s dětma a ty tatínkové, ty prostě vikingové potetovaný, ty tam teda taky nebyly nějaký úplně nadšený, tam tak jako
1: seděli. Moc se to tam nebavilo, no jasně.
2: To tam, tak tam posedávali ty maminka, tak sem brali ty vokurky a mrkvičky a tak na tu snídaní a kojili tam.
1: A tam byl vršek s renčem. Jo?
2: A vršek jako tam s renčem tam seděli a dávali si tam vyprošťováček.
1: Počkej, ale ve Švédsku se nechlastá přece?
2: Ne.
1: Víš, proč byly nasrany ty Vikingové?
2: Vím, teď už vím.
1: Protože jsi měl Plzeň, ty vole, v ruce. Vychlazenou, kterou jsi přivez z Evropy, tedy respektive z Česka.
2: Ano.
1: Je to tak.
2: Ano.
1: Počkej, a to jste mohli, to vás tam nikdo jako neprudil, že tam chlastáte v porodnici ještě navíc?
2: Ne, to jsme, tak to já to přeháním, aby to samozřejmě bylo dramatičtější.
1: Jako, samozřejmě přeháníš to v tom, že jsi neměl dvě typy, ale jenom jednu.
2: Dávali jsme si samozřejmě čaj po ránu. Ne, tam bychom asi nemohli mezi těma maminkama. Navíc já bych to asi taky neměl rád takhle.
1: Člověče, já se mezi maminkama celý život chlastal.
2: A dětičkama, jo. Takže,
1: vůbec ne. Ale za pápu nejsem ve Švédsku, ale
2: no.
1: Chtěl jsem se zeptat, že jsi ve Švédsku byl. Göteborg, že jo?
2: Göteborg, jo.
1: Ale já znám ze Švédska. Víš, co znám? Švédský koule. Mm-hmm. Myslím ty masový. Ty nemyslím švédskou trochu. Nic. Švédský koule, ty masový, že jo? Pak znám... Švédský hokej, Göteborg, Stockholm.
2: Abu.
1: Co?
2: Abu.
1: A teď jsem to chtěl říct. Abu, samozřejmě, k tomu se dostaneme.
2: Abu Dhabi.
1: Abu Dhabi ne, Abu Babi spíš, jakoby holky z téhle kapely. Znáš zpěváka Harpa?
2: Jo, počkej, jo.
1: Zpíval takovej velký hit, bylo to v 80. letech, tuším, jmenoval se Horoskop. Byl to velký, a to byl velký hit, ale dobře. Ale, to já ti jenom zkouším, když jsi ten Švédomil, jo? Ale Abu, znáš?
2: No.
1: Co si myslíš o kapele Abba? To by mě zajímalo, člověče, o jejich písničkách vůbec. O tom fenoménu kapely Abba.
2: Jako, hele, ne, tak jako leze to do uší tak, že si na to, i když nechceš, tak je to takový guilty pleasure trochu, jo?
1: Ano, kurva to leze do uší, ano.
2: Je to, takže řeknu, je to pro mě takový guilty pleasure, že si to ti to tak jako rozhejbe. No z diskotékos je to takový, jo, ale hudebně nevím, na to nemám úplně názor.
1: Ochu, když ty jsi se proháněl tatínkovi z koule do koule, tak já jsem poslouchal v 70. Abu. Segra moje to někde přinesla prostě. Mm-hmm. Měli jsme takový tu B4, nebo jak se jmenoval ten magneták, že? A tak to tam pouštila. Já jsem se do toho tak zamiloval, člověče. Mm-hmm. A tak mě to vlezlo do uší. První, co jsem slyšel, bylo Hany. Písnička. Aha. Velký hit. Ale Abba, co píseň, to hit. To byla ta. A člověče, ta Abba mě drží až do dnešních dnů. Já jsem dokonce nedávno si koupil dvojcedečko, kde jsou Best of Abba, originál nahrávky. Teda, a normálně jsem to v autě pouštěl. A když se samozřejmě celý život zajímám o rockovou muziku, tak jsem našel, ono to není tak těžký, našel jedno CDčko, kdy švédský kapely, nebo vůbec severský kapely, udělali covery písní Abby. A ty severský kapely jsou převážně metalový. Ty vole, to je takový materiál, ta Abba, že oni opravdu, jak to říct, s pokorou udělali aranže do toho metalového hávu. A zní to naprosto skvěle. A tam je poznat, jak ten Björn Andersson a Ulveus, že ty dva autoři, udělali tak skvělý materiál, že se dá použít ve všech směrech. A ti Švéči, to jsou generace, o dvě generace, tři generace snad, mladší kluci, který prostě mají takovou úctu k té kapele Abba, že s velikou úctou a pokorou dělají tyhle ty kavavrza, je to luxusní, jenom k tomu Švédsku. To mě zaujalo. A ty seš cucák, ty jo, ty víš, ty jo, Abbě.
2: Abba, dvě B.
1: No. Navíc ta, jak ona se jmenovala, ta Aneta, nebo jak ty holky, nevím, jak která byla která, ale ta blondýna, ta měla úžasnou prdel teda. Ono o tom psal nakonec celý svět. Ale to už je trošku jiný příběh. No. Tak, pouštěli jsme si tu Sara. Ještě ne?
2: Ještě ne.
1: Jsi to zamluvili
2: skoro. Ty jsi mluvil o jejím zadku, teda ne o jejím, že to neznáš.
1: Ne, o tyhle, tuhle neznám.
2: No.
1: Její zadek, neznám zadek Sarah do Finner. To neznám, ale zpívá nádherně. Tak, ty vole, já to musím nějak spustit. Tak počkej, kde to tady máme?
2: Jestli to půjde.
1: Ale půjde to všechno, když se chce. A já chci.
3: Vi tar från början.

0: Det har ännu inte gått en dag.
1: Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Vršková spovědnice na Rádiu Beat.
1: Petr Vršek, herec, muzikant, je mým hostem dnešním v Rokový spovědnici. Peťo, ty máš takovou specifickou nahrávku připravenou.
2: Ano.
1: Řekni nám k ní něco.
2: No, je to, jestli to, budu zase ty názvy, já jsem na to úplně levej, ale jako vždycky si to poslechnu, líbí se mi to, pak si to přečtu.
1: Ale já ti budu v divadle dělat poradce, já ti vždycky připomenu něco. No,
2: dobře, ne, jako já...
1: Jako třeba, když se bude ptát, s kým to ten čert, tyjo, tam, kdo ho to tam prudil, ty vole, v tom já říkám, Káča, Peťo, víš, a tak, no.
2: Takhle, děkuju,
1: no,
2: ano.
1: Tak pojďme dál.
2: Ne, teda. Prostě, ne, o nahrávku, je to píseň, vlastně verze písně ukrajinský Červená kalina, a chci tím trochu vzát hold Ukrajině a jejímu boji za svobodu, která si to zaslouží, a prostě mám potřebu to nějak jako vyjádřit, a to je asi nejlepší písní.
1: To je fakt. To
2: když
1: je
2: si fakt. V tísni, řekni to písní.
1: Ano.
2: Takže
1: to řek kdo?
2: Nevím.
1: Ty jsi to vymyslel ty?
2: Ne, podle mě to je text nějaký písničky.
1: Když si v tísni, řekni to písni, to je nádherný, ty vole.
2: No, ale ne, to někde je, to není moje.
1: To je jedno.
2: To je asociační řadou, jsem k tomu
1: nějak došel. Tím se nebudeme zabývat. Ano, takže zpátky k té písničce.
2: No a je to Červená kalina. Je to, jmenuje se ten kluk Andrej Hlivňuk a je z ukrajinské kapely Boombox. A on byl na turné v Americe, zkrátil jí, protože se vrátil, aby mohl bojovat za Ukrajinu.
1: Takže šel na
2: frontu. Proti ruský invazi, ano. A nahrál a kapela vlastně tu Červenou kalinu a kapela na ulici v uniformě. A vlastně ta písnička se stala populárnější, ještě když se k němu přidal jeho africký hudebník, nevím, jestli vyslovím to správně, The Kiffness.
1: Aha.
2: A společně udělali takovouhle nahrávku, no.
1: Tak si ji pustíme.
2: Můžem.
1: Jdeme do ní.

0: odpuste, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na rádiu Beat.
3: Je přesně 22 hodin, no přesně, za půl minuty bude přesně 22 hodin. Posloucháte rokovou zpovědnici. Petr Vršek je mým hostem. Pokud se chcete na něco zeptat, mít poznámky nebo případné doplňující, jak bych to řekl, věci, komentáře, na který, nebo fakta, kterých jsme se nedopátrali, protože oba dva máme děravou paměť, nekecej mi do toho, za chvíli budeš mluvit, ty nikdo neuslyší, no prostě. Hele, Sweet Child O' Mine, tedy Guns N' Roses, vám teď pustím a pište SMS-kami nebo mailem, a nebo klidně volejte na číslo 210 32 33 34. Vždycky se na něj dívám. Už bych ho měl znát z paměti, ale já mám paměť děravou. Tak, jdeme do toho.

0: Spovědnice.
1: Herec a muzikant Petr Vršek, mým dnešním hostem ve Spovědnici Rádia Beat. Petře, ještě zpátky k tvý profesi, furt jsme si dělali nějaký prdelky, furt jsme někam odbočovali.
2: No to byly různý začátky moje.
1: No tak jasně, no, tak začátky jsme probrali s loutkama, si blbnul, že jo, pak jsi se dostal k herectví, totiž já jsem slyšel, že pan Schmidt si vybíral herce na Damu, mimo jiné teda asi, já jsem slyšel o té Damu, a že si vybíral specifický typy herců, hereček, který by se mu hodili do toho jeho specifického divadla, tedy Studia Y. Je to tak nebo ne?
2: Z části to tak je. Určitě vždycky on měl takovou, vybíral si určitý typy lidí, buď to, který byli muzikálně nějak nadaný, nebo něčím specifický, nebo byli nějak jako jiný trochu, ale je v ním nějaký
1: šálý,
2: talent.
1: Prostě šálý, no. Já se překládáme do češtiny, ano.
2: Ale vlastně ten základ tam nějak asi herecky být musí, nebo nevím. Samozřejmě on dokázal skládat ty lidi jako lidi, kteří by normálně asi spolu nehráli, nebo by byli, on tomu říkal barvy, my jsme pro něj byli vlastně barvy, jo, někdo byl žlutá, někdo zelená, někdo modrej, a on to takhle dával dohromady, protože původně on byl vlastně výtvarník a takhle to skládal. No.
1: Takhle to vnímal.
2: Takhle to vnímal.
1: To znamená, že se do toho Studia Y dostávali i osobnosti, herci, kteří byli třeba, jak to říct, monotypoví, jako jeden typ herečky nebo herce, který hraje takovou tuhle roli. Těch univerzálních rolí, já jsem tam postřeh jako mnoho. Ty jsi zrovna ten univerzál, který zahraje víc jakoby charakterů, různých, jo, hraješ. Teď to řeknu, prosím vás, přátelé, teď to řeknu zase jako kohout, no. Prostě Petr dokáže zahrát intelektuál nebo naprostýho blbečka, jo, abych odlišil.
2: Snažím se, no.
1: Ano, jasně. A

0: jsou tam herci nebo herečky, kteří jsou typově prostě jednou daný do určitých typových rolí. Je to tak?
1: Jo, jako jo, vlastně máš pravdu. Ano, takhle když dělal ty svoje inscenace, tak už nás měl jako trochu zařazený do těch rolí, který měl zkoušený vlastně a takhle to používal, no. Je to tak, no. Jako třeba tam byl Šmicr, že jako úplně jako jiný typy, jako když si vezmeš, já nevím, Vladiku, Jitku Schneiderovou. Jo, když teď takhle jmenuju za sebou ty lidi, tak každý je úplně jiný. Každý má úplně jinou osobnost. Marek Eben, že jo, tak to taky není úplně
0: Krečmerka, že jo, to je tam
1: Krečmerová, ano, ano. Jirka Lábus.
0: No.
1: Klasický hroťák prostě.
0: Jasně.
1: Co řekl, no,
0: na Martina. Na
1: Martin Dejdar.
0: Dejdara nemůžeme zapomenout, no, samozřejmě. A kdo teď tvoří takovýto tělo Studia Y?
1: Teď to tělo vlastně se utváří, já myslím, že teď se otvíráme jako, nebo bychom se měli otvírat světu víc, nebo aspoň já si to myslím, že bychom měli být otevřenější, byli jsme takový uzavřenější skupina, ale za to vlastně může trochu i ten Honza Schmidt, který to držel jako takhle uzavřeně tu poetiku, nepouštěl tam cizí vlivy samozřejmě, protože to jednak mu nedovolovalo jeho tvorba, jako si myslím tu formu, kterou on dělal.
0: Nedovoloval i jeho ješitnost.
1: I jeho ego, to jsem chtěl říct. No. Ale ono to spolu souvisí, to nelze oddělit. Takže já si myslím, že teď jsme v takové fázi hledání a hlavně já chci říct všem posluchačům, že Studio Y jako existuje. Jo? Já se potkávám s názorama, nebo ono to do toho veřejného prostoru proniklo tak, tahle fáma, že jako Y-ka není, tak ona je a naopak máme nový premiéry, děláme nový inscenace a snažíme se prostě to znovu nakopnout i novým směrem trošku, ale zároveň v duchu té tradice Y-kovský, která je taky specifická, jo. Takže ne, že bychom to úplně zrušili a teď pojďme tady úplně odjinuť, to ne. Jako vycházíme z těch tradic, které tam jsou. A jenom ještě dopovím, že vlastně zemřel jeden ředitel, Jan Schmidt, který to zakládal a rok na to byl zvolený ve výběrovém řízení druhý, další rok byl odvolený, takže najednou on měl nějakou podmínku transformace toho divadla, která se jakoby nepovedla úplně, a takže se to vrátilo zase o ten rok zpátky. A jde o to, že ty lidi samozřejmě čtou jen titulky, takže tam je. Zemřel ředitel, druhý titulek je, ředitel byl odvolaný, transformace skončila, nepovedla se třeba, takže něco takového. A vlastně ten člověk si řekne, aha, tak to divadlo
0: je prdě,
1: není. Asi, jo. Protože se zavřelo nebo něco. Tak prosím vás, nezavřelo.
0: Jo.
1: No, nezavřelo se.
0: Normálně se.
1: Naopak.
0: Prosím vás, teď, abyste
1: ze semínka roste nový strom.
0: Ano, ano, je to tak, abyste se nenechali mýlit, když se teď podíváte na červencový a srpnový program Studia Y, tak tam najdete prd, protože jsou prostě divadelní prázdniny, ale od září Studio Y dál funguje. Ještě
1: máme i nový tituly, máme Kabaret na vodě s Dagmar Peckovou, Martinem Dejdarem, moc hezká věc.
0: Byli nová. Jsme na tom, moc hezký představení.
1: Pak
0: doporučuji.
1: Další věc, Mejdan s Mozartem, to je taky jako, to máme rádi.
0: To je především ten, no, já jsem s ním letěl v letadle na Menorku.
1: Jendaj Ráň?
0: Jo, ano, to je on.
1: Ano, on to režíroval.
0: On mi v letadle radil, do kterých hospod na Menorce mám jít a pozdravuj ho.
1: Ano,
0: poradil mi výtečně. Pak jsem tam jezdil, nebo lítal 10 let a ty hospody jsou výborný. Jako. El Ogardel Pojo, přátelé.
1: Můžeš doporučit?
0: No jasně. Ciutadela, to je starobylý město, západní pobřeží, to je to otočený k španělský pevnině, nádherný historický město, kde se konají i takový ty slavnosti menorský, jak tam jezdí po tom náměstí ty šílení jezdci na těch koních a jsou tam tisíce a tisíce lidí, tak v tomhletom historickém městečku je hospoda, takový bufáč, hnusnej, slizkej, s makartovými stolama, kde dělají nejlepší tapas ve Španělsku. A ta hospoda se jmenuje El Ogardel Pollo. Ještě to má něco společného s drůbeží.
1: Já myslím, že nějakým ogarem.
0: Víš, co to je Ogarda Pojo? To je vlastně kurník. Ale prde Ogarova, ty vole.
1: Hospoda.
0: No, hospoda. No, taky by se to dalo tak přiložit. Ale je to kurník a já jako kohout jsem na to opravdu pyšný. Tak to jsem letěl s Jiráním právě. On už si mě nepamatuje, ale tehdy mě ochotně radil, protože už předtím vždycky říkal, když má Y-ce divadelní prázdniny, tak jezdí na Menorku a on už to měl známý. Vím,
1: no.
0: A jezdí
1: tráví tam léto, no.
0: Tráví tam léto, ano. Tak, dobře, tak to je další hra nová.
1: To je další hra, pak máme ještě Upokojenkyně. To je na velký scéně.
0: Na velký scéně.
1: Ano, a to režíroval Petr Vacek zase.
0: Tam hraje Loubalka. No.
1: Ano. A Termerka, takzvaně Lenka Termerová a Lenka Loubalová. Jedna je Loubalka, jedna je Termerka. A to je taky moc hezký představení. No, takže určitě zvu všechny a přijďte, choďte na Odpodzimu a můžete nás podpořit i tímhle.
0: A nesmíš zapomenout, ještě připomenout Janouše, já si to fakt
1: Martin nevím, Janouš, on je to taky francouzský.
0: Martin bude hostem tady v zpovědnici určitě.
1: Ano, prázdninové iluze.
0: Prázdninové iluze, což je... Výborná hra, mně se to taková odpočinková, pohodová, ale která je, prosím vás, není to jenom taková bohapustá nějaká komedie, ale odkazuje to na ten, na to prostředí těch chatařů a
1: ano, těch chatových osad
0: a chatových osad.
1: Já tam hraju rybáře.
0: Tam hraješ rybáře.
1: Chumlu.
0: Ano, takovýho, docela šílenýho rybáře.
1: Chytám krtky.
0: Krtky jako, přátelé, myšleno zvířátka, jo, jako.
1: Ano.
0: Ale jestli se o tom chcete přesvědčit, tak rozhodně na tu hru jděte. Taky.
1: Určitě.
0: Vyvedená věc, která u těch intelektuálů, takových těch pamětníků Studia Epsilon, co jsem si všim, jsem to sledoval, jo, pak jsem to sledoval, tak byli takový zatrpklí, že to je pokleslá zábava, jsem si jako všim, ale u publika, respektive fanoušků Studia Epsilon, ta popularita téhle hry strašně stoupala a mám pocit, že to je jedna z nejoblíbenějších představení Studia Epsilon. Je to tak nebo ne? Ty to můžeš posoudit.
1: Já nevím, je to vždycky totiž, ta návštěvnost je taky vrtká, ono to je nahoru dolů a jeden týden máme třeba úplně vyprodáno, někdy na něco chodí míň, na něco víc a ani to nesouvisí s titulem, ale s nějak s ročním obdobím, s týdnem, analyzujeme to a nevíme, proč se tak děje.
0: To je hele při koncertech kapel nebo
1: taky
0: i
1: nevím,
0: u
1: proč to tak je,
0: divadel,
1: nevím, co se děje, vždycky jeden týden je to jinak, než nemá to prostě klasický.
0: Je to myslích a náladě lidí, tak to prostě je.
1: Jak se říká, všechno je v hlavě.
0: No, hele, vem si to tak. Jeden den máš strašnou chuť si dát vychlazený, orosený pivo a druhý den, ty vole, do sebe nenaspěš pomalu ani čaj. To je prostě podle nálady a jako je to, jak se tomu říká?
1: Já bych měl, že to je tak masový, víš, takový masová, že by si 100-200 lidí řeklo, mám chuť na čaj dneska, ne na to pivo. Nebo naopak.
0: Ty vole, ono to taky je, ale pozor. Ono to
1: že jsme
0: funguje.
1: Napojený, jako my na začátku, když jsme si vybrali podobné písničky.
0: No jistě, takže tak samozřejmě, a teď budeme hrát další.
1: No jasně.
0: A teď já nevím, který vlastně. Jo, teď
1: a ještě pozvu na Země mezi mantinely o hokejistech.
0: To by mě zajímalo, vy tam snad bruslíte?
1: On za večera udělal představení, ano, je to historie hokeje. A je to, no, hezký to je. Bruslí se tam taky.
0: O historii českého hokeje.
1: Ano, českého hokeje.
0: Respektive československého hokeje.
1: Ano. Jo.
0: To já jsem samozřejmě ten program sleduju, vašeho studia divadelního, a tohle si dokážu představit. Asi tam Sáry, tady oslovuju naší produkční, musíme jít na tuto hru. Říká, že to záleží prej na mě. No,
1: ano.
0: Já jsem strašně línej totiž, já nikam nechci chodit.
1: No tak choďte, prosím vás, nebuďte línej. Jak... Kukriký!
0: Nemám přímo, tak teda, tam hraješ?
1: A ještě na faul, ne, tam nehraju, ale ještě hraju.
0: Ty neumíš bruslit.
1: Já právě neumím bruslit. Ale ještě jsem chtěl pozvat na Fausta, což je taková klasika trochu, a není to úplně Ypsilonkovský, ale je to, já to mám rád.
0: přátelé, toto představení jsem viděl osobně. A komu jsem to říkal, ty vole? Někomu z tvých kolegů jsem to říkal, že je to strašně neobvyklý pro Ypsilonku.
1: Je, no.
0: Ale je to luxusní. Hmm. Je to... lidi, kteří jsou zvyklí na představení studia Ypsilon, když jdou na tuhle hru poprvé, tak jsou strašně překvapený a možná trošku rozpačitý z té první půlky, protože jim to přijde, zkusím to slovo říct, vážný, jakoby, a nepatří to jakoby do té atmosféry studia Ypsilon, na kterou jsou zvyklí, ale v té druhé půlce to má obrovský spád a má to obrovskou myšlenku. To je výborný představení. A ne, že ho stáhnete z repertoáru.
1: Je to faustovský téma a napsal to Milan Uhde. A je to, ano, samozřejmě, někdo řekne, je to takové brněnské, ale i Brno.
0: Kdo tam hraje? Připomeň hlavní role.
1: Hraje tam Honza Večeřa, hraje Fausta, já hraju Mephista.
0: Mephista, ano.
1: Takže se přitipuje na mého Mephista. A hraje nás tam jako hodně, hodně. Bára Skoč do polova, Dominik Renč tam taky hraje. Jan Jiráň hraje Boha.
0: Tak on je Bůh.
1: On je Bůh.
0: Jiráň je Bůh, to je jasný, ty vole. Jasně, ale je to fakt výborný představení. Já jsem byl strašně překvapený. Jak je to dobrý. A zprvu jsem byl překvapený, jak je to divný na tu Ypsilonku. A když se mi to takhle spojilo, nebo nám spojilo, tak jsme si pak dali z chutí tu dvojku červenýho předraženýho v tom baru, řekli to tomu barmanovi, to je hrozný vydřiduch, tak jsme si dali z chutí tu dvojku, protože to byl velice zvláštní pocit z toho představení, pozitivní pozor, připomínám, takže doporučujeme. Tak! Ypsilonku jsme probrali, to je skvělý.
1: Takže choďte.
0: Choďte až od září, prosím vás, teď jsou prázdniny. Veles Collection Daydream, co řekneš týhle písni, kterou jsi ty vybral?
1: Ano, já ji mám rád, je to denní snění a já nevím, co k tomu dodat. Původně to mě jako, já jsem se koukal právě na internet, a nevím, je to z 60. let a jsou dvě verze, jedna je z 60. 6. druhá je 69. a já nevím, kterou verzi teď my si pustíme, ono těch verzí je víc.
0: Já vím, že to budou ty Lavenspunto.
1: Jo, tak možná je to ta úplně možná původní z 66. a já ji mám hrozně rád.
0: Jasně. Petr Vršek má tuhle skladbu hrozně rád, i když v 60. letech vůbec nebyl na světě.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Rocková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Tak, přátelé, posloucháte Rockovou zpovědnici na Rádiu Beat, je 22 hodin a 28 minut.
2: Už?
1: Ještě mám, no, ty vole, letí to.
2: To letí, asi no 10 minut.
1: Pozor, ale máme Bíťáka, který nám zavolal a má jeden dotaz a jednu poznámku. Slyšíme se, kolego?
3: Ano, slyšíme. Pavel Praha.
1: Nazdar, Pavle. Ty jsi měl, slyšíš Pavla?
2: Neslyším Pavla.
1: Neslyšíš, vem si sluchátka třeba, jako takhle si zapíchím.
2: Já vidíš, to je moudrý.
1: To je, tady máme, víš co. Pavle, já budu tlumočit zatím. Ty jsi se ptal, dej to takhle do té díry, tady takhle sem někam. A ty jsi se ptal Petra Vrška, dohledáváš tvýho kamaráda, nebo jak jsem to pochopil?
3: Ano, ano, ano, kamaráda z mládí, který jsme poslouchali rockovou muziku a hlavně Větrník.
1: Slyšíš už?
2: Ano, ano, slyším.
1: Ano.
3: Když slyším Větrník, tak se mi vrátí to o x let nazpátek a je to jako včera a právě vždycky na toho kamaráda vzpomenu a vím, že právě skončil někde v divadle Y.
2: Tak skončil to zní, a začal jinde.
1: To zní strašně. Ty.
3: A skončil a začal jinde. No.
1: Takovou slibnou kariéru měla, skončil v divadle Y. Ne, já vím, jak to myslíš. Zkrátka pracoval v rádiu Y.
2: A teď režíruje v televizi. A píše.
3: A teď jsem se dozvěděl, že režíruje v televizi. Takže
2: a jmenuje se dopadám. Aleš Kysil.
3: Aleš Kysil. Tak kdyby nás poslouchal, Aleši, tak se ozvi Pavlovi Hojdovi z Kutné Hory.
2: Ano, tak
3: a budeš vidět. No, my jsme spolu zjeli na hory a říkám, úplně se mi vytratil ze světa. Vždycky, když slyším Větrník, tak se na něho vzpomenu.
2: Já mu můžu nechat vzkaz v divadle klidně. Občas
3: tak
2: se,
3: klidně vzkaz
2: se
3: tam divadle
2: staví. Jo?
1: A to je generace.
3: Tak já bych kousek od televize teďka, tak se můžu za ně klidně stavit na kafe.
2: Jo, nebo se tam stavte, no. To bude jednodušší.
1: Bezvadný. Takže Aleš Kysil tam pracoval jako dramaturg?
2: V Y-ce?
1: Ano.
2: Já myslím, že jo, no, že byl dramaturgem.
1: A teď je v České televizi teda.
2: Ano, ano, myslím, ale nevím, jestli má plný úvazek v televizi, nebo dělá pro televizi, ale vím, že dělá jako režii televizi.
1: Jasně. Pavle, ty jsi měl ještě jednu poznámku, nebo je to všechno?
3: Ano, měl jsem ještě jednu poznámku, tam jste pouštěli tradiční ukrajinskou lidovou píseň Červená kalina.
2: Ano, ano.
3: V ukrajinštině Červená kalina. A když jsem to slyšel, tak jsem si vzpomněl, že vlastně, když začala ruská agrese proti Ukrajině,
1: ano.
3: Že v dubnu 22 skupina Pink Floyd vydala single, teďka jsem už dohledal i název, jmenovalo se to Hey Hey, Rise Up.
2: Ano, ano, ano.
3: A postavili to na vokálech známého ukrajinského zpěváka Andrie Kilinka z kapely Boombox. A dlouho to běželo v televizi, ten videoklip, a právě tam byly úryvky z těch textů Červené kaliny.
2: Aha.
3: Takže to se mi jenom vybavilo, když se to pouštělo, že jo, to byly takové dvě slavné věci, že jo, první bylo tohle z toho.
2: Ano, potom, jo, a to Rise Up, ten do Floydi, co dělali, no ano.
3: Tak, hej, Rise Up, to je ono. A druhá akce vlastně, to vždycky si vzpomenu, když vidím YouTube, tak si vzpomenu, jak zpívali, že jo, YouTube, jak zpívali v metru, jestli pamatujete. Při bombardování udělali koncert.
1: Jo, jasně.
3: V metru na schodech pamatuju, jak tam stál.
1: Jasně.
3: Frontman a zpívali tam v metru těm chudákům, co se tam musí schovat před tím ruským šílenstvím.
1: Jasně, předtím, jasně. Naprosto chápu, co říkáš a souhlasíme s tebou. Díky za tenhle příspěvek, Pavle. Jo, díky.
3: Dobře, taky.
2: A krásný večer.
1: Tobě taky.
3: Pěkný večer. Jasně,
2: krásný nám všem. Večer.
1: Nám všem, jasně.
2: Ať jsou všechny bytosti šťastný.
1: Ano. Ať je konečně dobře. Měj se hezky. Čau, čau.
3: Ať je dobře, taky. Mějte se
1: ahoj, pěkně. Ahoj. Tak to byl hezký příspěvek. Jedna otázka, jedno konstatování. A já bych tedy pustil skladbu, kterou vybral Petr Vršek. Teď je to kapela, kterou já mám taky rád. Ta je na takovém rozmezí alternativního roku pop roku, ale má koule. Má tu prostě ptáka, tato muzika, musím říct. A ta kapela se jmenuje Coldplay. A my si pustíme skladbu, která se jmenuje Yellow, tu jsi vybral?
2: Ano.
1: Tak Tak jdem do ní.
2: Ano, pojďme na to.
1: Pojďme na to.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Pátková spovědnice na rádiu B.
1: Peťo, tuhle tu novou desku Hackney Diamonds od Stoneu mám strašně rád a tahle ta skladba Driving Me to Heart je, jak na tebe působila, úplně jiný čerstvý vítr od Stoneu. Ty Stoney máš taky rád, ne?
2: Stoney mám rád, no.
1: Nakonec jsi dělal bedňáka, to
2: vole. Já jsem pro ně dělal.
1: A koukal jsi, počkej, já to si neřekl vlastně. Ty jsi koukal Jaggerovi na rozkrok?
2: Ne, to byl z Bob Dylan. To bylo v Paláci
1: kultury.
2: Jo, Bobu
1: Dylanovi.
2: A já jsem zase měl na starost, že jsem hlídal zákulisí a hlídal jsem výtah dole v Pakulu, když se vyjíždí na to jeviště a nade mnou byla škvíra, jo, dole, vlastně v podlaze toho jeviště a tam zrovna měl nohy Bob Dylan s kytarou a tam byla taková jako škvíra, která měla třeba, já nevím, 10 čísel, 5 čísel, takže takový ten tou průrou, já jsem zbožně koukal na toho Dylana ze spoda, jak on tam hraje na tu kytaru. Bylo to, kdybych se na sebe koukal v tu chvíli, tak bych čekal, že přiletí anděle ze zhora, jo, jako to, to světlo jasně, tam chápu. Na mě zářilo, já to zbožně koukal jako na Dylana nahoru. A já byl pod ním 4 metry pod Dylanem jsem stál.
1: Já jsem viděl se.
2: No, úžasný.
1: Skoro, že tam nehrála ten na ten, že jo, nebo něco. Měli sukně.
2: No, kdyby se propadl, tak ho chytnu do náruče a to by bylo. Já bych mu vlastně zachránil život třeba, že jo.
1: Ty vole.
2: A můj život by se ubíral třeba úplně jiným směrem.
1: To by se ubíral, člověče.
2: By dělal záchranář na koncertech.
1: No, zaplať pánbu, že seš herec. Vypsilonce. Peťo, prosím tě, aby jsme nemluvili jenom Ypsilonce, nakonec jsme probrali takový zásadní představení studia, ale pojďme se ještě podívat na to léto teď, protože nezahálíš, už jsi se o tom zmínil, o těch letních představeních.
2: Já začnu rovnou jako tím, kde jsem začal letní představení. Tak to byly 40-stupňový vedra, my jsme hráli s Davidským divadlem ve Voděrátkách, to je taková taky scéna letní, kde hrajeme s Davidským divadlem.
1: To je kde?
2: Je to u Říčan. A tam teda bylo jako hodně velký vedro a my jsme tam hráli, ztratili jsme Stalina, na což teda taky zvu.
1: To je nějaká letní scéna? Nebo
2: jo, no to je, ten majitel tam to pronajímá, takže tam jsou různý divadla. To není jenom okolo Davidskýho divadla, ale my s Davidským tam týden se tam tak tráví čas, nebo několik dní.
1: Takže festival
2: koncem
1: takový
2: června.
1: Jako divadelní,
2: no, festival divadla. A takže to je koncem června, ztratili jsme Stalina, taky zvu, teda to máme strašně rádi.
1: Zaplať pámbu, no.
2: Zaplať pámbu, teď ještě toho druhého, třetího a všechny, co tam jsou.
1: Ještě ty další Staliny, co teď máme. Ano.
2: Snad je taky ztratíme. No Doufejme. A přes léto ještě hraju na Kampě, letní scéna Muzea Kampa, a tam já hraju v martě. To je představení o Martě Kubišové, taky v Řelezu. To bude až od 23. srpna do 7. září. A v srpnu ještě hraju ve Formanovi, což je představení o Formanovi logicky. A to je od tuším 9. srpna do 15. srpna.
1: A teď se děje co?
2: Teď se
1: v Slovových mlýnech?
2: Teď se tam děje premiéra letošní, ale už je vyprodaná, takže tam už se nedostanete asi zřejmě, pokud někdo neonemocní. A z diváku myslím. Tak tam se hraje Klan Baťa, což je o Baťovi.
1: Tam taky seš angažován.
2: Tam nehraju.
1: Tam nehraješ.
2: Tam nehraju.
1: Jenom to propaguješ jako tuto scénu, která je... Ano. Přátelé, ty Sovovy mlýny, nebo jak se to jmenuje, ta scéna, je strašně zajímavá, protože
2: letní
1: je to...
2: Letní scéna Muzea Kampa se to jmenuje.
1: Ano, letní scéna Muzea Kampa. Je to v takový dvoraně Kampy a když neprší, tak je tam skvěle.
2: To je pravda, je tam fakt hezky.
1: Je to
2: a je tam dominantový platan, který je teda nádherný.
1: Ano, je tam strom, který je součástí všech představení.
2: Ano.
1: To je neskutečný, protože naštěstí nenašel se žádný debil, který by ten strom pokácel.
2: Ano.
1: Protože ten je fakt součástí všeho. A tvoří opravdu nádhernou atmosféru. Jak i ta příroda dokáže podpořit umělce, bych řekl.
2: Pomáhá nám platan.
1: Pomáhá
2: sice
1: vám
2: nenapoví
1: platan.
2: Třeba text, ale...
1: To neřekne, jo. To je švejt.
2: Ale dokáže uškodit, jo, ten platan. Víš, co dokáže?
1: To
2: je. Že přestaneš naopak mluvit nebo zpívat. Protože ten platan, když ti padají ty semínka, to chmíříčko z toho platanu, když ti spadne a zasekne se do krku, tak jsme zjistili, že přestaneš jako mluvit, a jenom sípeš, takže se to musí zajíst a až pak zapít.
1: A on tohle dělá?
2: To jo? Dělá ten platan někdy. Nevím, proč nám to dělá.
1: Jak to řešíš, když hraješ třeba
2: Martou? Jak to řeším, odběhnu, zakousnu si do chleba a pak to zapiju vodou.
1: Vodou nebo?
2: Vodou. Vodou, Danieli.
1: No nic, já jsem tě chtěl nabídnout takovou dobrou značku jiná, ale jako dobře seš prostě zatvrzelý.
2: Ano, když zatvrzelý, jsem v práci, tak jsem v práci.
1: Jak se říká těm bláznům, co nepijou alkohol? Víte komu?
2: Já vím, ty myslíš absentéra.
1: Absentéra. Abstinent, jasně. Odporné slovo tedy pro mě.
2: Ale základ slova je hezký, absint.
1: Absint, no vidíš.
2: Abstint.
1: Abstint, to je strašně zajímavý.
2: No takže tohle umí a pak ještě umí jednu věc.
1: Ten platan
2: tě třeba i bouchne kůrou do hlavy, protože on jednou za čas, za pár let, z něj opadává kůra. A to jsou opravdu kusy jako velký.
1: Ta opadává jako z kmenu, ne? Nebo to i z těch
2: větví? Ne z kmenu, ale i z těch tlustých větví. To tím můžu říct jako arborista, amatér.
1: Ty jsi arborista?
2: Amatér.
1: Amatér.
2: No.
1: Ale kůře rozumíš teda.
2: Kůře.
1: Když tě spadne jalou.
2: Město moře kůře stavení.
1: Město moře kůře stavení. Výborně. Počkej, já se ještě podívám tady na odkazy,
2: ano.
1: Aby jsme něco nezanedbali. Tak jo, to jsme vlastně nečetli. Kluci, jak jsme se bavili o tom sloganu,
2: ano.
1: Když si v tísni řekni to písní, to jsi zmínil.
2: Ano,
1: že
2: já už vím, jak je ten nápěv a je to nějaká žďorp, takže se omlouvám máme, všem, protože tady mě to napadlo, je to, když si v tísni řekni to písní, hej, takhle
1: no,
2: nějak to je.
1: No, on Fiala zpíval takhle na jednom tónu, on zpíval do dnes, takhle. On navíc neměl, teda musím přestat ani nic proti němu.
2: Tak
1: nemám,
2: já jsem se to snažil zachránit a teď jsme zase v
1: louži. No, normálně jsi to potvrdil, když to nezachránil. Ahoj, Boži.
2: Já jsem to chtěl jenom přiblížit.
1: Netrap se tím, Peťo. Hele, kluci, když si písně řekni to písním nějak, abych to dokončil. Ano. Mario napsal, a to je muzikál jakoby Beatles. Ahoj, Ivan, to teď asi teď nerozpoznám, nerozklíčuju, čeho se to týká, ale ještě se podívám na další vzkazy, jich opravdu dost, tak pozor přátelé, tady musím, já s tím počítačem, to je hrozný ty věci, zaplať pánu, když tyjo, já jsem byl tak strašně rád, že nebyly mobily a volalo se s telefonem z putky, já ti to řeknu. Ne, řekl, že ti nikdo ne.
2: Už mám končit, ne?
1: Ne, řekl, já bych měl končit spíš, to je jedno. Hele, ne. Tady něco pro mě vzkaz, spíš to nebudu řešit, ale tady. Ahoj, když si v tísni řekni to písni, je ve skladbě V tísni od Mňágy až Jorb, ale jestli to vymyslel sám Petr Fiala, nebo je to převzaté, netuším. Tož tak, ahoj.
2: No rozhodně to nevymyslel Petr Vršek teda.
1: Jo?
2: To už víme.
1: No já bych tě bránil klidně, ne?
2: Ne.
1: Myslel to Vršek. Ahoj, Dané, ještě poslední teda vzkaz. Když si v tísni řekni to písní Mňáka až Djorb album Furt rovně. Tak to máme upřesněný.
2: Ano, ano, Furt rovně.
1: Jo, tady ten slogan, ale je to výborný slogan, to musím říct. Když si v tísni řekni to písní, to je hezký. Peťo, končíme. Ano. Ty vole, to strašně uběhlo. Takže si pojďme pustit poslední pecku.
2: Já jsem řekl ještě o svém stáří. No tak příště.
1: O svém stáří?
2: Jak takhle, člověcky ty rozhovory jdou od toho, jak ses dostal, jak ses narodil, jak ses dostal tam, jak ses dostal na tuhle školu. No a pak to směřuje.
1: Já jsem se tě na to neptal, já jsem se tě ptal na to maximálně.
2: Já vím, že ne, tohle úplně to není rozhovor. Dane, to je takový dialog. Fakt.
1: No dobře.
2: Tohle je dialog pro mě, protože ano. Ty nasloucháš a já odpovídám. A ty
1: že,
2: taky.
1: A že naslouchám, ale.
2: A odpovídáme všem. Vzájemně sobě, nasloucháme sobě i divá, ale posluchačům taky ty nasloucháme.
1: To, ne, no, tak jistě.
2: Taky.
1: Ale ty jsi to správně pochopil. Ty vole, já jsem tvoje vrba v tomhle pořadu.
2: A já jsem tvůj vršek v tomhle pořadu. Nejen.
1: To je hezký. Tak přátelé, právě jste sledovali takovej dialogovej mariáž s Vrškem, s Podkem, akorát nám chybí král ještě, ale my se bez něj fakt obejdem. Tak, já jsem se chtěl zeptat na závěr, vím, na co jsem se chtěl zeptat. Mm-hmm. Nejbližší tedy tvoje představení s jakýmkoliv souborem teď v létě, kde je tedy pro divadlo mrtvá sezóna,
2: ano.
1: Říká se tomu divadelní prázdniny,
2: ano.
1: Ale ty budeš určitě někde hrát, tak pozvi.
2: Tak rozhodně já bych vás chtěl pozvat nejdříve, dá se říct, teď nevím teda, který to je datum, jo, no, tak to jsem naprosto přesnej, takže někdy začátkem srpna.
1: Já tady mám kalendář.
2: Ne, řekl bych někdy tak jako 10. 11. od 12. srpna, já hraju, protože mám ještě alternaci, ale hraju ve Formanovi cca od 12. srpna do 15. srpna a potom od 23. srpna do 7. září určitě hraju Martu. No a pak ještě hraju v divadle Broadway, v muzikálu Anděle. Mě to teď napadlo, jak tady vidím ten červený plakát. Má taky takový červený plakát. Tam hraju Gabriela, Vrchního anděla. A to je od začátkem října do listopadu.
1: Tak to už je vlastně divadelní sezóna.
2: To už je v sezóně zase, no, takže to už jsem se přetáhl zase
1: ano,
2: léto.
1: Ano, to nevadí vůbec, takže Ypsilonka v září začíná svoji
2: ano,
1: sezónu.
2: A tam začíná v září.
1: A tam hraješ skoro v každém představení.
2: Ano, hodně představeních tam hraju. Ano,
1: no,
2: ano.
1: Tak výborně.
2: Prostě no.
1: Tak co, Peťo, bavilo tě to?
2: Mě to bavilo, no.
1: Mě taky,
2: krásně.
1: Ty vole.
2: Já myslím, že to bylo dobré, jestli to mám zhodnotit první třetinu, druhou třetinu, třetí třetinu, že si myslím, že ta první jsme se hezky rozběhli.
1: Ano.
2: A pak se to uklidnilo trochu, ne? No, ale byli jsme sdílní.
1: Já si myslím, v čem se to uklidnilo?
2: No, nevím.
1: Začali jsme být vážní?
2: Chvilkama, ne? Nebo ne?
1: No, nevím, člověče.
2: Asi ne.
1: Já vážně nikdy nejsem, takže mě to je celkem jako jedno, jak to
2: ne, normální, byli jsme chvilku normální.
1: Jo? Myslíš, že my dva jsme z toho schopni? Dobře. Tak no, nebudu to dál komentovat.
2: A tohle se dá vymazat, ne? To jsem vlastně mlel úplně.
1: Ne, tohle je živý, ty vole.
2: To jsem mlátil prázdnou slámu možná trochu. Nebo jsem, no. Taky ještě takovou mám poznámku, že jsem si říkal, vyberu dlouhý písničky, abych nemusel mluvit. No. A jak zněly ty písničky, tak mi trochu štvali, že nemůžu mluvit.
1: Ne, to, no přesně.
2: Takže já.
1: Jak říkal, vyberu dlouhý písničky, chtěl... abych nemusel
2: no,
1: mluvit.
2: Ano, jsem říkal, budu v klidu.
1: A když byly dlouhé písničky, tak jsi se rozčiloval, že nemůžeš
2: mluvit.
1: Tak mě to
2: štvalo, že nemůžu mluvit, no.
1: No, to je no, ono.
2: To je tak, to je ten dialog v tom rádiu.
1: A jak jsi říkal, mlátit prázdnou slámu, já myslím, že jsi nemlátil prázdnou slámu a když se to tak veme, prázdná sláma, taky sláma. V každém případě, Petře, děkuji ti za návštěvu.
2: Prázdná sláma, marná sláva.
1: Napíšeme básnickou sbírku. Když si v písni, řekni to písni a máme pokračování. Tak, teď si vybral a to mám radost.
2: Ano.
1: Já jsem se se Zuzanou opravdu osobně znal a byla to skvělá ženská, trošku taková tajemná a nepřípustná. Neznal?
2: Mm-mm.
1: No, říkám ti, byla taková tajemná a nepřípustná, ale znal jsem jí a byl s ní skvělej pokec a zdravíme jí
2: nahoru.
1: Nahoru. Já nechci říkat do rokovýho nebe, do
2: lidskýho nebe.
1: Do lidského nebe a do nebe nádherný muziky, opravdu božský muziky, by se dalo říct.
2: A hodnej chodí, ne? Byla hodně hodná. Byla hodná, ne? Jako...
1: Ne, člověk. Zuzana Navarová rozhodně nebyla zlá. Jako.
2: No,
1: takže, ale byla božská tím svým hlasem a vůbec svojí statečností nakonec, co si budeme povědat. Takže Zuzana Navarová z tvého výběru na závěr tohoto pořadu, který končí, přátelé, 22 hodin a 55 minut. Petra Vrška budu muset zase vyprovodit, je mi to líto, ještě bychom klidně dvě hoďky mohli kecat.
2: Tři, klidně do rána můžem.
1: No, to můžem, no, to můžem zakalit, no, to je fakt. Zažil jsem to s Petrem Vrškem po mejdanech, po představeních studia Ypsilon, když byl potom závěrečný mejdan, kde jste s kolegy hráli až do rána v baru.
2: No jo,
1: a byla
2: život,
1: to,
2: no.
1: byl to prostě strašně krásný kulturní zážitek. Peťo, díky.
2: Já děkuju za pozvání.
1: A já myslím, že si to můžeme někdy zopaknout, ne? Co říkáš?
2: Klidně.
1: Nejseš spruzelej nějaké věce.
2: Prosím tě, budej tam tu písničku.
1: Ne, no, nemusím spinkat, přátelé. Přece jenom je to starší člověk. Tak se mějte a zase za týden. Naschle.
2: Naschledanou.

Rádio Beat. Klasický rock od soumraku do úsvitu.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Co ti řekl?
1: Blbý je to. Heleč ti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

0: 40 let historie nacpané do dvou dnů, 17 studiových desek, 5 živáků, bezpočet kompilací a metal od rána až do večera. Halloween v létě.
1: Jasně.
0: Nekoukejte do kalendáře.
2: Neshánějte kostýmy.
0: Slavte, poslouchejte a vyhrávejte.
3: Třeba na speciální číslo magazínu Spark.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Uniklo vám na Beatu?
1: Vzhledem ke vzniku Rybiček 48 a Rádia Beat, my jsme přibližně tak jako stejně starý.
2: Ano, ano.
1: Takže si vlastně můžeme tykat. jak to je v tom třeba tvým nebo vašem kapelním pohledu v tom skládání muziky? Samozřejmě, že tam jako muselo jít nějakému vývoji, ale furt je to ještě takový, jako že vás to tak jako baví jako v těch, já nevím, 16, nebo už jako jste museli zavést pravidla v podstatě profesionálního biznisu a přesně ve čtvrtek v 8 se dělá tohle?
2: Ne, tak my to máme, co se týče skládání ty muziky, tak to dělám jako z 99% já i texty. Jo, takže to se odvíjí u mě doma většinou, nebo na chatě právě. A tak nějak to dávám dohromady. Teď jedinou změnu u této desky jsem udělal v tom, že já jsem to vždycky jako dělal sám a vlastně nikoho jsem do toho nenechal moc jako kecat. On se ani do toho nikdo moc nehrnul, jo, ale prostě nějak jsem to měl a kolikrát se mi právě stalo, že jsem tam měl třeba, já nevím, větu nebo slovo, který se mi tam nelíbilo. Věděl jsem, že by to šlo líp, ale jak už jsem tomu dlouho zainteresovaný, tak už mi tam nešlo a byl jsem taky trošku línej, tak jsem si řekl, tak to takhle nechám, jo. No, ale to jsem u této desky nechtěl, takže jsem si k tomu vzal producenta na muziku, Filipa Vlčka, kamaráda, který ho znám od 13 let z Koblížku, že jo, šikovnej kluk, nebo býval z Koblížku, tam se ho poznal. Tak spolu jsme dělali tuhle studesku, kde já jsem přinesl ty písničky a mi třeba řekl, hele, tady ten akord je dobrý, ale zkus tam dát něco ne tak úplně jednoduchý, protože já jsem oproti němu skladatel jako nula, jo, minimálně znalostma. Takže jsme se takhle jako v tom pomáhali a hlavně co se týče textů, tak já jsem si na to pozval Jendu Vávru a na jednu písničku s toho mi pomáhal Pokáč a to bylo přesně ono. Já jsem třeba si, jsme jeli s Jendou Vávrou, který textuje Evu Farnu, Mraky Kaba, hrozně šikovnej kluk. My jsme se do té doby neznali.
0: Tento a další rozhovory si můžete pustit znovu. Pokračujte na oficiální YouTube kanál Rádia Beat.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Klidně si dneska vemte sombrero a dělejte parádu jako Ondra Hejma, ale prosím vás, hlavně důrazná žádost, kázeň na silnicích. Ještě neskončila první čtvrtina pátku 10. července 2026, až za 3 minuty bude 6 a už tu mám pár zásadních záseků v provozu. Je zavřená 7 mezi Louny a Slaným. Jak u Panenského Týnce dělají novou dálnici, tak v místě omezení se srazil kamion s osobákem a je to tam obousměrně zastaveno, konkrétně mezi Týncem a Třebízí. Nehoda je i na velkém pražském okruhu směrem od letiště na D1 u Karlovarské dálnice. Na 25. kilometru D0 se srazila dodávka a 2 a ze 3 se tam jezdí jenom jedním, tím nejvíc vpravo. A pak opatrně na trojce z Prahy na Benešov. Ve stoupání u Mrače totiž stojí domek. Mobile house, co spadnul z valníku a je tam prostě v pravém pruhu. Tak prosím opatrně, dobré ráno, dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Dnes bude jasno až polojasno, později až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě území 21 až 24. Slabý proměnlivý, později mírný severozápadní až severní vítr bude foukat rychlostí od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
0: Karolína Muchová postoupila poprvé do finále Wimbledonu. Turnajová desítka po odvráceném matchballu porazila na londýnské trávě o 3 příčky výše nasazenou Američanku Gauffovou 6-2, 1-6 a 7-6. Tenisový sen prožívá ve Wimbledonu i Linda Nosková. Linda suverénním výkonem v semifinále porazila Ukrajinku Kostiukovou 2x6-4 a proti Karolíně Muchové si v sobotu odpoledne zahraje o svůj první grandslamový titul v kariéře. V Česku je aktuálně mimořádné množství hmyzu. Podle odborníků za to může teplé počasí během zimy a jara. Stinnou stránkou je množství alergických reakcí, hlavně po vosím bodnutí. Třeba jihočeští záchranáři tak letos řešili trojnásobek anafylaktických šoků. Teď začíná také období, kdy si včely víc chrání svoje úly, takže opatrnost je na místě. Na jedné z českých nejpopulárnějších řek Sázavě někdo přehradil jez traverzou. Řada vodáků tak musí lodě přenášet. Případem už se zabývají příslušné orgány. Tomu, kdo na jez traverzu umístil, hrozí přestupkové řízení. No a ve Škodovce se slaví. Tady je náš kolega Luboš Dvořák.
2: Škoda Auto si letos připomíná 125 let motorsportu. Cyklistický závod Tour de France odstartoval po 113. a pojede se až do 26. července. Automobilka podporuje podnik jako hlavní partner již 23. rokem a diváci poprvé vidí v konvoji nové modely vůz Škoda Epic a také velký vrcholný model Peak. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
0: Zprávy jsou u konce. Tady byl Tomáš Adamec a tady je další roková pecka.

Akustičtí Beatles se hodí nejenom k táboráku, ale i k pátečnímu ránu na beatu. Zpívali, že se vrátí a to se mi hodí k tématu, protože dneska je 10. července a před rovnými 62 lety se čtyřka vrátila do domovského Liverpoolu z prvního světového turné. A byl to návrat hrdinů, cesta z letiště na radnici, kde John, Paul, Ringo a George mávali fanouškům z balkónu, byla lemována stovkami tisíc lidí. A oslavovalo se tam skoro jako v noci ve Francii. Mbappé srovnal krok s Messi, dal na mistrovství světa ve fotbale 8. gól a hlavně dostal Francii přes Maroko do semifinále. Stejně jako před 4 lety v semíčku na šampionátu v Kataru, to skončilo pro Frantíky 2-0. A jejich kapitán, jak už jsem říkala, jednu branku dal, tu druhou připravil a stal se tak vůbec prvním fotbalistou v historii, který zaznamenal 10 a více kanadských bodů, to znamená součet gólů a asistencí na dvou různých šampionátech. Před 4 roky měl bilanci 8+2, ale to z 8 gólů dal a 3 připravil. Francii dál v boji o finále čeká v úterý v Texasu buď Španělsko nebo Belgie. Jejich zápas začíná dnes našeho času v 21 hodin.

Libuška s Amálkou mají dneska svátek, tak pro ně další písnička Po šaroně na beatu, pro šoféry upozornění. Sedmička je po nehodě na 37. kilometru v úseku stavby nové dálnice mezi Slaným a Louny obousměrně zavřená. Konkrétně úsek mezi Panenským Týncem a Třebízí. No tak z toho fakt neskáču radostí, jako Michal Prokop.

Největší letní akce, kterou Michal Prokop chystá, je festival ve Všeticích, kde oslaví ty osmdesátiny. Teď mají nejbližší koncert s Framusem 23. července v Hlučíně na Štěrkovně. Dneska můžete jít třeba v Broumově do klubu Eden na koncert kapely Flamengo Reunion Session. Bude se především vzpomínat na legendární desku Kuře v hodinkách. A Tomáš nezapomněl, že v pátek na Beatu čteme pozvánky, které posíláte, tak napsal: Motoklub Jestřábí Jezdci Radvanice vás zítra zve na tradiční 15. ročník motopárty, kde v programu akce bude spanilá jízda po okolí, také soutěže, včetně vystoupení kapel krkonošské Matky in Pain a Bez obav. Uvítáme vás rádi už dneska po otevření areálu v 17 hodin, kde následně od 20. na venkovním pódiu vystoupí kapela Zugrund. V areálu je stanování zdarma a občerstvení po celý den zajištěno. Těšíme se na vás.

Celý svět závidí české tenisové škole, protože letošní finále Wimbledonu si zahrají naše děvčata. Karolína Muchová se o titul na nejslavnějším turnaji světa utká s Lindou Noskovou zítra od 17. hodiny. Ale dneska má narozeniny další parádní tenistka, fajn baba s nakažlivým smíchem a s dobrým hudebním vkusem, Jitka Urbánková. Tak jú, přeji pevné zdraví. Užij si, až se ti malá Asiatka bude procházet po zádech, a teď odhele ho Nazarety.

0: Piráci na čtyřech kolech.
1: Je přesně 6:30.
2: Dobré ráno, blbá zpráva. Na Pražském okruhu na 26. kilometru směrem k Ořechu, mezi sjezdama na Karlovy Vary a na Plzeň. Vypadá to na nějakou větší havárku, jsou tam dvě velká auta, jsou zavřené dva pruhy.
1: Slyšeli jste, Jirku, na velkém okruhu od letiště na D1 se za karlovarskou dálnicí srazila tři auta a ze tří pruhů se tam jezdí jenom jedním, tím nejvíc vpravo. D0 se seká od 27. kilometru a pozor i na zpomalení na posledním kilometru D6. Jedním pruhem se taky musíte teď protáhnout po Štěrboholské radiále směrem od Černáku na Lanový most. Nové omezení označené světelnou šipkou je mezi Hradeckou dálnicí a sjezdem na Běchovice, no a v tuto chvíli začíná kolona na konci Mladoboleslavské dálnice. Ale dobrou zprávu mám ze 7. U Panenského Týnce v místě stavby nové dálnice byla po nehodě úplná stopka. Teď už to tam pustili aspoň jedním pruhem, ale trošku se dělají kolony jak od Slaného, tak od Loun. Pojďme si dát spolu kávu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat. Rádio Beat. Jsme nejen slyšet, ale i vidět na www.radiobeat.cz nebo na Facebooku.
3: Spark! Halloween speciál je tu. 40 let kariéry v jednom časopise. 2 sběratelské obálky. 4 exkluzivní plakáty formátu A2. 7 exkluzivních rozhovorů. Velký příběh Halloween v jednom balení. Halloween speciál rockového magazínu Spark najdeš na stáncích a také na www.sparkshop.cz.
4: Dobrý večer, máte vybráno?
5: Dobrý den, pane vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergie na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
4: V tom případě bych vám, madam, doporučil taxíka.
0: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Rocková pípa Rádia Beat. Objednejte si, na co máte chuť, a patřičně si to také užijte. Náš pan vrchní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme už zítra od 7 večer. Rocková pípa na Rádiu Beat. Rádio Beat. Počasí.
6: Dnes bude jasno až polojasno, později až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě území 21 až 24. Slabý proměnlivý, později mírný severozápadní až severní vítr bude foukat rychlostí od 2 do 6 metrů za sekundu.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
6: Letošní fotbalové mistrovství světa sice stanovilo nový rekord v počtu diváků, průměrnou návštěvnost předchozího šampionátu ve Spojených státech ale nepřekoná. V roce 1994 byl dokonce průměr na jeden zápas 68 991 diváků a už před čtvrtfinále je jisté, že na letošním turnaji bude nižší. Senát opět zamítl už čtvrtý pokus zakotvit v ústavě v Listině základních práv a svobod právo platit hotovostí. S návrhem přišlo 20 senátorů. Neuspěli. Twitter už několik měsíců čistí svou síť. Při analýze odhalil i několik tisíc účtů, které spolupracovaly na ovlivňování veřejného mínění. Twitter jinými slovy bojuje například proti trolům z Ruska a Iránu. Padělky za asi 3 miliony 580 tisíc korun odhalila kontrola České obchodní inspekce v pražské tržnici Sapa. Jednalo se například o padělky oblečení, obuvi nebo kabelek známých módních značek. Celkem inspektoři zadrželi 1270 kusů výrobků. Padělky je možné částečně využít jako dary pro charitativní organizace, zbytek úřady zlikvidují. To byly zprávy v 6:30 a Tomáš Adamec. Tady je klasický rok.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: Co ti řekl?
1: Blbý je to. Hele, čti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

Letos na Karlovarském festivalu dávali i paní Robinsonovou. Phil Absolvent tam uvedl helec hlavní role Dustin Hoffman. A ten má paměť asi jako Ronnie James Dio. To mi jednou Scott Ian z Anthraxu říkal, že Diovi stačilo, aby se jednou v zákulisí potkal s muzikantem, mohlo jít i zatím v té době třeba počínajícího hráče. No a když se pak potkali za pár let, tak si Dio pamatoval, kde se setkali a dokonce i jméno toho člověka. Dustin Hoffman zase ve Varech potěšil Dagmar Havlovou, pamatoval si detail z jejich prvního setkání v New Yorku, kde doprovázela manžela Václava Havla a byla na vozíku, protože měla zlomenou nohu. A Hoffman si to pamatoval. My zase tady na Beatu nezapomínáme na Ronnieho Jamese Dia, od jehož narození je to dneska 84 let.

0: Za týden v pátek bude Sahara Hedl i jeho paní Blanka Šrůmová v Polici nad Metují, kde v sálu Peliho domu bude jejich kapela Něžná noc mít koncert. Pozvánku na dnešek a na zítřek namluvil do aplikace Beatu Michal.
1: Již tento víkend proběhne 19. ročník Vodafestu v Dobré vodě u Pacova na Vysočině. V pátek si užijeme večer s tvrdší hudbou, s některými z lokálních kapel, Minotaurus, Morek, Švejne, Ingito, PNP a Legalizace Music. V sobotu se můžeme těšit na žánrově pestřejší program, kde večer uzavřou Fogidut, Electric Man a Tragedies.

0: parťáci na čtyřech kolech.
1: Tak moje mladé pušky, jak pak to jede v 7 hodin? Tak začnu dobrou zprávou, jak jsme na Štěrboholské radiále v Praze měli to zeštíhlení, jízdu jenom v jednom pruhu směrem od Černáku na Lanový most mezi D11 a sjezdem na Běchovice, tak toto omezení už je minulostí, takže ta kolona už není z konce Mladoboleslavské dálnice, ale jenom od Hradecké a především kamionu v pravém pruhu. Sjezd na Běchovice. Tak to je Českobrod ulice a právě v Běchovicích na Českobrodské se teď řeší nová bouračka dvou osobáků. No a jak to vypadá u nehody dodávky a dvou osobních aut na velkém pražském okruhu směrem od letiště na D1 na 25,5 kilometru? Tak na jižní spojce, na velkém pražském okruhu na D0 je zpomalení asi tak na 5 minut, ta fronta nemá ani kilometr, ale počítejte, že se brzdí na druhé kilometru na příjezdu do Prahy po Karlovarské dálnici. Tak opatrně, dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes bude jasná až polojasná obloha, později až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29, na severu a severovýchodě území 21 až 24 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý, později mírný severozápadní až severní vítr bude foukat rychlostí od 2 do 6 metrů za sekundu.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
1: Hlavní rozhodčí Jan Všetečka a videorozhodčí Miroslav Zelinka mohou nadále působit v první fotbalové lize. Oba sudí, které na jaře vyšetřovala etická komise fotbalové asociace České republiky kvůli podezření z korupce, jsou na nominační listině rozhodčích a delegátů profesionálních soutěží pro nový soutěžní ročník. Na stromech podél silnic zrají třešně a zájem o ně je velký. Nevždy je ale jejich trhání legální. Stromy mají svého majitele. Pokud někoho silničáři nachytají při nelegálním sběru, dojde k domluvě nebo doporučení obrátit se příště na cestmistra. Například jen na Vysočině roste podél silnic na 200 000 stromů, zhruba polovina z toho je ovocných. Vypadá to, že nadcházející víkend bude slunečný. Nejvyšší odpolední teploty na většině území vystoupají na 25 až 30 stupňů Celsia. Od neděle mohou tropickou třicítku na některých místech dokonce překročit. Na severu a severovýchodě země nicméně bude chladněji, do 25 stupňů. Pršet v nadcházejících dnech skoro nebude. Srážky se objeví jen sporadicky. Takový je alespoň odhad meteorologů. Jaká je kvalita vody na jihu Moravy, to ví náš kolega Savana.
2: Voda v přírodních koupalištích na jihu Moravy zůstává zatím vhodná ke koupání. Vyplývá to z údajů na webu krajské hygienické stanice, která kvalitu vody sleduje na více než 20 nejnavštěvovanějších místech. Mírně zhoršená kvalita vody je podle posledního měření v lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny na Břeclavsku. Mikrobiologické parametry vody jsou tam zhoršené dlouhodobě. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: To byly zprávy na rádiu Beat a Tomáš Adamec. Tady je další rocková pecka.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

Tak jsem usoudila, že v pátek 10. července po 7. hodině Maideni a Led Zeppelin, že to je prostě ta ideální muzika. Vy budete taky vybírat 22. července. Ano, to bude středa a to nás čeká další rocková pumpa Rádia Beat, která proběhne tentokrát na Vysočině, kousíček od Osové Bytýšky. Když si jedete na 153. kilometru, najdete obec Ruda a v ní areál XT Line, kde prodávají nářadí pro kutily, tak přesně to je to místo, kde 22. července se můžete setkat s naším radioaktivním týmem, který vám mimo jiné taky vyzdobí auto originálním býťáckým otiskem. Podrobnosti i na našem webu na stránce radiobeat.cz.

0: Šipkařská evropská tour pokračuje o víkendu 10. turnajem, který hostí Leverkusen. Z našich tu máme kromě Karla Sedláčka taky Michala Šmejdu. Člen týmu Barbaři Sedlec prošel kvalifikací a dneska jeho kvality v prvním kole prověří severoirský cyklón Michael Mansell. Co se týče druhého kola, tak tam by mohl Šmejda narazit na Nathana Aspinola. No a zlej kája, tedy Karel Sedláček, ten v prvním kole skříží šipky s Welšanem Griffinem, případně v druhém kole s jeho krajanem a nasazenou trojkou Johnny Claytonem. Teď už sportovní informace od Tomáše.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Nejdřív do světa Formule 1. Před rokem skončil Christian Horner jako šéf Red Bullu a odešel ze světa Formule 1. Jeho vedení mezinárodní Podle vedení Mezinárodní automobilové federace se ale chystá Britův velký návrat. Českou čtvrtkařku Lourdes Glorie Manuel v úspěšné sezóně čeká další start v diamantové lize. Hlavní mistryně světa bude dnes v Monaku útočit na další umístění nástupních vítězů v elitním seriálu. Z českých atletů bude na tomto mítingu závodit ještě výškař Jan Štafila, který tady loni skončil druhý. Česká reprezentace porazila na pražském baseballovém týdnu Německo i po druhé a obsadila třetí pozici. Duel o konečné umístění vyhráli svěřenci trenéra Pavla Chadima nad loňskými vítězi 15:5. To byly menšinové sporty a Tomáš Adamec, tady je další roková pecka.

0: 40 let historie nacpané do dvou dnů. 17 studiových desek, 5 živáků, bezpočet kompilací a metal od rána až do večera. Halloween v létě.
1: Jasně.
0: Nekoukejte do kalendáře.
2: Neshánějte kostýmy.
0: Slavte, poslouchejte a vyhrávejte.
3: Třeba na speciální číslo magazínu Spark.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Tak vám paní husička minutu před 7:30 chce říci, že se stále řeší nehody na Slánské sedmičce a velkém pražském okruhu. Adame, svou SMS-kou si mě fakt pobavil, tak zdravím o mladinu. Tak na velkém okruhu, tam se srazila 3 auta u karlovarské dálnice. Ta nehoda je směrem z letiště na D1 na 26. kilometru a ztratíte tam asi 10 minut. Pozor taky na frontu z 2. kilometru D6. 20 minut navíc teď potřebujete z Loun na Prahu u nehody u Panenského Týnce se jezdí kyvadlově. A na dálnici z Brna na Prahu nepřehlédněte auto stojící s poruchou ve stoupacím pruhu na 126. kilometru. A o kousek blíže ku Praze na 123. je pak omezení. Na malým úseku tam zavřeli pravý pruh. Tak vám přeji dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i spřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororyside, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína www.symbolic.cz.
4: Když byl ještě malý chlapec, nezajímali ho mušketýři, ani trpaslíci, ani oříšky pro popelku. Bavil ho fotbal, některé knihy od Base a tak trochu matematika.
5: Pojď k tabuli a pověz mi, kolik je 5 + 5.
6: 11.
5: Zkus si vyndat ty ruce z kapes. A no, a teď počítej znovu.
4: Inu, některé věci se s věkem nemění. I to šťastné číslo mu zůstalo.
7: 11 v 11.
4: A Martin Vysušil. Aneb 11 skoro zapomenutých skladeb z rockové historie. Pěkně jedna za druhou. Osvěžte si paměť. 11 v 11. V pondělí po 11. večer na Beatu.
0: Rádio Beat. Počasí.
8: Dnes bude jasná až polojasná obloha. Později až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29. Na severu a severovýchodě území 21 až 24 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý, později mírný severozápadní až severní vítr bude foukat rychlostí od 2 do 6 metrů za sekundu.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
8: Jeden z klíčových mužů posledních 2 sezon odchází ze Sparty. Novou posilou italských Benátek, které si v minulé sezóně vybojovali postup do fotbalové série A, se stal kosovský útočník Albion Rahmani. S nováčkem nejvyšší italské soutěže podepsal smlouvu do června roku 2029. Mladý řidič v Brně překročil nejvyšší povolenou rychlost o více než 100 km v hodině. Policisté mu naměřili 165 km v hodině. Na místě mu zadrželi řidičský průkaz a hrozí mu pokuta až 25 000 korun. Vyšetřovatelé v Domažlicích vyšetřují oznámení o popálení kojence chemikálií. Neznámá chemikálie pravděpodobně poškodila kočárek a dítě utrpělo poranění až následně při vložení do kočáru. Před 30 lety se začal v Česku měnit život. Mobilní služby se díky nástupu mobilní sítě standardu GSM, kterou 1. července roku 1996 spustil tehdejší Eurotel, staly dostupnějšími a mezi lidmi se začaly rychle rozšiřovat mobilní telefony. Zprávy v půl jsou u konce. Tady byl Tomáš Adamec a tady je klasický rock.

Nedávno jsem od Brandona Flowersa, zpěváka kapely The Killers, slyšela, že by chtěl stárnout jako Peter Gabriel. Vladimír Šťástka, zvaný Motýlek nebo Savec, basák a občasný pěvec Vysacího zámku, má dneska 65. On nestárne, on zraje. To snad není možný.

Vláďa Šťástka má dneska 65, jak už jsem říkala, vynálezce umělého číra, basák vysáčů, má přezdívku Motýlek, podle toho, že závodně plaval a taky se mu říká Savec. Ale bacha, tuhle tu přezdívku dostal už na základce v 6. třídě, když prý furt na ležáku popíjel limonádu. Tak na zdraví.

0: Jardou Šímou na cestách na Rádiu B.
1: Po týdnu se opět hlásím z nitra Sibiře, o čem svědčí nejlépe název místa, kde jsme se ubytovali. V Sibirsko je úsolí, je bike post, čili místo, klubovna ruských motorkářů, která je v každém větším městě, využívají jako klubovnu i jako noclehárnu pro lidi, pro motorkáře, který projíždějí tímto městem. Od místních motorkářů jsme tam získali spoustu cenných informací pro naši další cestu. Ta vedla přes Irkutsk na ostrov Olchon. Po 21 dnech naší cesty jsme tak mohli spatřit krásnou průzračnou vodu toho největšího a nejhlubšího jezera na světě, kterým je perla Sibiře Bajkal. Během překrásných 3 slunečních dní na ostrově jsme jej celý projeli, navštívili všechny důležitá turistická místa a zajeli na nejvzdálenější severní místo nazývané Chobot. Tuto cestu si nesmírně užili naše motocykly, hlavně trasu na sever ostrova, protože málo kdo by věřil, jak písčitá je tato trasa. Místy to vypadalo, jako když jedeme po Sahaře. Ty 3 slunečné dny vystřídal slejvák, jaký se jen tak nevidí. Projet centrem Irkutska bylo přímo utrpením. Situace se uklidnila až daleko za městem, kdy jsme projížděli kolem kavárny Praha, kde vždy musím zastavit a načerpat energii z fotografií Prahy, Vltavy, Starého města, Nerudovky a všech míst, které tak dobře známe. A teď hurá na spodní okraj Bajkalu, kde nás čeká zajímavá turistická atrakce.
2: Ze sedla motocyklu pro posluchače Rádia Beat Jarda Šíma.
3: CF Moto. Jedeme v tom s Jardou. 100 000 kilometrů prověřené motorky. Profesionální pracovní čtyřkolky Gladiator. Vše s 5letou zárukou pro všechny. www.cfmoto.cz.

Dobré páteční ráno, býťáci. Já jsem remcala, když v prvních čtyřech kolech Wimbledonu to vyšlo tak, že se hrálo derby českých tenistek. Při zítřejším finále se přiznám, že mi to ani trochu nevadí a myslím, že mi to věříte. Naposledy se dvě krajanky o travnatý Grand Slam utkaly v roce 2009 a to byl sesterský souboj Američanek Williamsových. Muchová s Noskovou se budou poměřovat po druhé. Prvně ve třetím kole loni v US Open vyhrála tříseťák Karolína. Pokud bude tou lepší i zítra, tak 11. vyhraný zápas v řadě ji posune ve světovém žebříčku z 9. na 4. pozici. Linda Nosková ta byla před londýnskou pohádkou 12. a případný zisk wimbledonského titulu by katapultoval na 7. místo za Muchovou, která účastí ve finále už má 6. příčku jistou. No a když už koukám do tabulek WTA, tak přestože včera s americkou parťačkou Tauchendovou vypadla Kateřina Siňaková ve čtyřhře ve čtvrtfinále, tak i další týden zůstane deblovou královnou. A za dva týdny v Praze, letos nikoli na Spartě, ale tentokrát na Štvanici, se bude hrát mezinárodní dámský turnaj, kde bude nasazenou jedničkou loňská vítězka Maruška Bousková, dál se těšíme na fandění Barboře Krejčíkové, Sáře Bejlek nebo Nikole Bartuňkové či Tereze Valentové a uvidíme, kdo ještě dále projde kvalifikací. Ale na to je ještě čas. Dneska pokračuje Wimbledon mužskými semifinále a taky rozluštěním, kdo z Češek si zahraje v finále čtyřhry juniorek. Jana Kovačková společně s Kateřinou Zajíčkovou si zahrají semíčko proti Denise Žoldákové, která hraje spolu s Němkou Wopkerovou. My si teď na beatu budeme hrát T-Rex.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Je přesně 8 hodin a na sedmičce u Panenského Týnce problémy nejsou s kolonami, ale počítejte klasicky u letiště, kde je obousměrně omezení. Od Prahy je kolona od Evropské a od Slánské Ostřelokluk z 5. kilometru. Už je taky minulostí řešení bouračky na Velkém pražském okruhu směrem od letiště u křížení s Varskou dálnicí. Novou nehodu teď máme v Pardubicích, v ulici Na Drážce před křížením s Dašickou směrem do centra. Trošku se tam dělá kolona, tak dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bý.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, později až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě území 21 až 24. Slabý proměnlivý, později mírný severozápadní až severní vítr bude foukat rychlostí od 2 do 6 metrů za sekundu.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Karolína Muchová postoupila poprvé do finále Wimbledonu. Turnajová desítka po odvráceném matchballu porazila na londýnské trávě o 3 příčky výše nasazenou Američanku Gauffovou 6-2, 1-6 a 7-6. Tenisový sen prožívá ve Wimbledonu i Linda Nosková. Linda suverénním výkonem v semifinále porazila Ukrajinku Kostyukovou 2x6-4 a proti Karolíně Muchové si v sobotu odpoledne zahraje o svůj první grandslamový titul v kariéře. V Česku je aktuálně mimořádné množství hmyzu. Podle odborníků za to může teplé počasí během zimy a jara. Stinnou stránkou je množství alergických reakcí, hlavně po vosím bodnutí. Třeba jihočeští záchranáři tak letos řešili trojnásobek anafylaktických šoků. Teď začíná také období, kdy si včely víc chrání svoje úly, takže opatrnost je na místě. Na jedné z českých nejpopulárnějších řek Sázavě někdo přehradil jez traverzou. Řada vodáků tak musí lodě přenášet. Případem už se zabývají příslušné orgány. Tomu, kdo na jez traverzu umístil, hrozí přestupkové řízení. No a ve Škodovce se slaví. Tady je náš kolega Luboš Dvořák.
2: Škoda Auto si letos připomíná 125 let motorsportu. Cyklistický závod Tour de France odstartoval po 113. a pojede se až do 26. července. Automobilka podporuje podnik jako hlavní partner již 23. rokem a diváci poprvé vidí v konvoji nové modely vůz Škoda Epic a také velký vrcholný model Peak. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
1: Zprávy jsou u konce. Tady byl Tomáš Adamec a tady je další roková pecka.

Nenápadný vzkaz pro promotéry a plánovače programu letních kin, forma nová adaptace muzikálu Vlasy, to je prostě dobijáku pod chyrák to nejlepší. O této legendě jdou legendy a hezká byla třeba vzpomínka Miloše Formana, že v rámci své přirozené lenosti si některé uchazeče o roli zval domů. A jednou se mu u dveří objevil šlachovitý mladík s kytarou a ptal se, jestli je na konkurzu správně. A Forman jakože jo, a zeptal se ho, jestli zná muzikál Vlasy. Mladík řekl, že jo. Tak prý, jestli se mu líbí. Tentokrát byla odpověď záporná a tak se ho Miloš zeptal, proč vlastně za ním vůbec přišel. A on odpověděl, protože ho poslal agent. Trpělivý Forman na to, dobře, tak když už seš tady, tak zahrál bys mi něco? A on na to, že ne. Takže se rozloučili a ten kluk nebo mladý muž, tenkrát mu ještě nebylo ani 30, se jmenoval Bruce Springsteen. Teď si dáme nabít tu hvězdu filmu Romance za korunu nebo Trhák.

0: Prašinové sporty na rádiu B.
1: Sporty začneme ve vodě, protože plavec Jan Foltín získal tento týden na juniorském mistrovství Evropy v Mnichově stříbro na trati 50 metrů prsa. Ve finále 18-letý talent časem 27-29 nestačil jen na Brita Maxi Morgana, se kterým prohrál o 0,3 sekundy. A ještě doplním, že na mládežnických šampionátech vybojoval plavec plzeňské Slavie už třetí medaili. Thousand Miles Adventure, to je extrémní závod, ze kterého vám přinášíme pravidelné informace. Tady je Martin Šíma.
2: Čau býťáci, hlásíme se vám s pravidelným reportem ze závodu Thousand Miles Adventure, který odstartoval v neděli z nejvýchodnější obce Slovenska. Čelo závodu aktuálně projelo již druhým checkpointem, což znamená, že závodníci za sebou mají plus minus polovinu závodu. Na severní trase diktují tempo Michal Ozogán a Ondřej Kacar. V závěsu za nimi jsou Adam Biel a Jakub Hrabý. Jižní trasu opanuje Dan Polman, stíhaný Tomášem Novotným. Třetí pozici zatím drží Václav Jurák. Pro více informací sledujte naše sociální sítě a poslouchejte Rádio Beat.

0: Ajťáci, řidiči, sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210 32 33 34.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: O 8:30 v Náchodě vyšetřují nehodu na Českoskalické ulici na připojení od Dobenínské, kousíček od krajské veterinární správy, směrem do centra se srazila dvě auta. Jinak je provoz plynulý a klidný až na občasné opravy a tedy zúžení případné objížďky. Na železnici teď opravují technickou závadu na nádraží v Kolíně a na Kutnou Horu a opačně mají vlaky trošku zpoždění. A dneska už končí Viluka v pražském metru na červeném C-čku. Zítra už podzemka mezi Holešovicemi a Pražského povstání jezdí normálně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Spark! Halloween speciál je tu. 40 let kariéry v jednom časopise. Dvě sběratelské obálky. 4 exkluzivní plakáty formátu A2. 7 exkluzivních rozhovorů. Velký příběh Halloween v jednom balení. Halloween speciál rockového magazínu Spark najdeš na stáncích a také na www.sparkshop.cz.
4: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
5: Dobrý večer, máte vybráno?
6: Dobrý den, pane vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergie na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
5: V tom případě bych vám, madam, doporučil taxíka.
0: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Rocková pípa Rádia Beat. Objednejte si, na co máte chuť, a patřičně si to také užijte. Náš pan vršní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme už zítra od 7 večer. Rocková pípa na Rádiu Beat. Rádio Beat. Počasí.
7: Dnes bude jasno až polojasno, později až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě území 21 až 24. Slabý proměnlivý, později mírný severozápadní až severní vítr bude foukat rychlostí od 2 do 6 metrů za sekundu.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
7: Letošní fotbalové mistrovství světa sice stanovilo nový rekord v počtu diváků, průměrnou návštěvnost předchozího šampionátu ve Spojených státech ale nepřekoná. V roce 1994 byl dokonce průměr na jeden zápas 68 991 diváků a už před čtvrtfinále je jisté, že na letošním turnaji bude nižší. Senát opět zamítl už čtvrtý pokus zakotvit v ústavě v listině základních práv a svobod právo platit hotovostí. S návrhem přišlo 20 senátorů. Neuspěli. Twitter už několik měsíců čistí svou síť. Při analýze odhalil i několik tisíc účtů, které spolupracovaly na ovlivňování veřejného mínění. Twitter jinými slovy bojuje například proti trolům z Ruska a Iránu. Padělky za asi 3 miliony 580 tisíc korun odhalila kontrola České obchodní inspekce v pražské tržnici Sapa. Jednalo se například o padělky oblečení, obuvi nebo kabelek známých módních značek. Celkem inspektoři zadrželi 1270 kusů výrobků. Padělky je možné částečně využít jako dary pro charitativní organizace, zbytek úřady zlikvidují. To byly zprávy v půl a Tomáš Adamec. Tady je klasický rok.

Dobré páteční ráno v 8.40. Za 20 minut nás Vejvoďák vezme na koncert. Včera jsme byli v Kotli na show Rolling Stones a jejich předposlední deska je zatím v anketě o půlnoční alba na našem webu radiobeat.cz na třetí pozici. Ale víte vy, že příští týden si přehrajeme celé jenom desky z prvních dvou míst? Tak na tom ještě máknete. Jak říkám, Hackney Diamonds už není aktuální titul Stounů, dneska totiž vychází jejich nejčerstvější 25. studiové album, které se jmenuje Foreign Tongues. A teď vám z něj pustím písničku, takovou svižnou bluesrockovku s kytarovou výpomocí Roberta Smitha z The Cure a u piana se Stevem Winwoodem.

Život je hazardní hra. Rolling Stones na svém nejnovějším albu se pozastavují taky nad kolapsem moderní společnosti a Jagger ten navrhuje čelit zkáze v plamenech dle vlastního výběru. Vybírat si teď v trafikách můžete ze dvou verzí časopisu Spark slavící 40 let fungování kapely Halloween. Ten speciál vyšel ve dvou verzích se dvěma sběratelskými obálkami a uvnitř vždycky obsahuje odlišné A2-kové plakáty. A víte co? Pár vydání vám dáme možnost vytáhnout si z vysílání Beatu v sobotu a v neděli, kde si taky dáme dýňový víkend.

0: Pátek si tedy dáváme také kapelu The Who na rádiu Beat a v sobotu a v neděli, jak už jsem před chviličkou říkala, nás čeká hojně muziky od kapely Halloween, taky z možnosti vyhrát ten halloweenský spárkovský speciál. No a co jinak, co by se dalo dělat o víkendu? Tak pojďme na další pozvánky. Aleš napsal, ahoj býťáci, rád bych vás pozval na akci, která se koná zítra v autokempu Velký vír na břehu Orlíka. Hrát bude rocková skupina Trafo a začínáme ve 20 hodin. Pivo je vychlazené a k vidění bude i spousta krásných motorek, takže si to máte přijít užít. No a Honza Cliff Nováček, basák AC/DC Tribute Pardubice, zdraví rádio Beat a hlásá, že dneska večer hrají ve Vagónu v Praze na Národní třídě a zítra v Kraslicích na revivalovém festivalu. Píše, těšíme se na vás a jak taky dooslavíme to včerejší výročí 80 let od narození Bon Scotta. Jinak na tom revivalu zítra, tedy v kulturním areálu Městské sady v Kraslicích, kromě tedy AC/DC Tribute Revivalu z Pardubic, bude hrát taky revival Ozzy Osbourna, Iron Maiden, Rolling Stones, Queen a bude se tam taky vzpomínat na člena kapely Citron na standu Hranického. A bude se vzpomínat na Bon Scotta, no tak to prostě nemůžu jinak, že?
1: Friend of mine on murder, and the judge's gavel fell. Jury found him guilty, gave him 16 years in hell.

0: racing.
1: Freedom!
0: He was chasing.

0: Bacha třeba jižně od Plzně u Dobřan v nájezdu na 27 na Plzeň je nehoda. Stejně tak v Praze pod Tančícím domem na nájezdu na Jiráskův v most z Masarykova nábřeží. A trošičku nám postává průjezd Libercem po tom hlavním tahu směrem tedy jako na Prahu, protože včera večer u sjezdu na Horní Růžodol u 22. kilometru začalo nějaké omezení. Jo? Tak počítejte s tím, že se tam chviličku zdržíte, ale v Liberci je hezky. Tak vám přeju vydařený víkend.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, později až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě území 21 až 24. Slabý proměnlivý, později mírný severozápadní až severní vítr bude foukat rychlostí od 2 do 6 metrů za sekundu.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Máme tu další hokejový přestup. Hokejový mistr světa Libor Hájek se po 3 letech v Pardubicích vrací do zámoří. 28letý obránce podepsal roční dvoucestnou smlouvu v San Jose a má příležitost navázat na dřívější působení v NHL. Britský maloobchodní řetězec Tesco zvažuje prodej svých aktivit ve střední Evropě, tedy v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Firma údajně jedná s bankéři o možných variantách budoucnosti těchto podniků. A ještě dodám, že dohromady zaměstnávají více než 22 000 lidí. Z toho asi 10 000 je z Česka.

0: Horu nás teď pozve Luboš.
1: Na Kraví hoře se od pondělí koná festival Planet. Letošní novinkou je obří model planety Jupiter. Jde dosud o největší exponát z nafukovací kolekce, kterou postupně buduje hvězdárna a planetárium Brno. Akce se letos koná v prvním bloku do této neděle a v druhém od 3. do 9. srpna. Podmínkou instalace je příznivé počasí. Luboš Dvořák, Brno.
0: A ještě jeden tip od Savany.
2: Vír na Žďársku rozšiřuje nabídku pro turisty. K oblíbeným feratám nově přibyly dva značené turistické okruhy, které vedou po prvorepublikových výletních cestách. Modře značená trasa měří přibližně 2 kilometry a kopíruje červený feratový okruh. Zelený okruh je dlouhý více než 6 kilometrů, vede nad údolím Svratky a nabízí výhledy na obec i vodní nádrž Vír. Luděk, Savana, Urbánek, Žďár nad Sázavou.
0: Zprávy jsou u konce. Připravil je pro vás Tomáš Adamec a tady je další rokový nářez.

0: Kelinky do ruky, k potlesku připravit. Jdeme na to. Léto jako živé na Rádiu B.
1: A přesně to jsem měl na mysli tím rokovým nářezem, nebo Tomáš Adamec, tím, jak říkal, že nás čeká rokový nářez. Dneska si skutečně tedy užijeme, já jsem vejvodák, přeju vám hezký den. Vždycky dávám nápovědy dopředu, den dopředu, jakýže živák asi tak zhruba budeme hrát. Včera jsem to neudělal, protože jakákoliv nápověda s ohlednutím na detektivku by byla naprosto marná. A ano, správně tušíte, dneska nás čeká krásná 60-minutovka, v tomto případě už 57-minutovka se skupinou KISS. Dneska si s citem vycucneme to nejlepší z živé trilogie z názvem

Pěti vystoupení. Natáčelo se v Detroitu, v Michiganu, také v Three Cities, ve Wildwoodu v New Jersey, ve Springfieldu ve státě Illinois a také v Clevelandu v Ohio. A právě tam se teď podíváme, i když tím podíváme, vlastně myslím, že si to poslechneme. Představte si monstrozní show, všechno vybuchuje a čoudí, z kytar se valí kouř, na pódiu jsou k vidění dva druhy plivání, jedna polovina kapely plive oheň, druhá plive krev a třetí polovina je vyplivnutá. V dokumentárním filmu Kiss Extreme Close-up vzpomíná kytarista Paul Stanley a basák Gene Simmons, že na tomto koncertu v Ohio bylo tolik lidí napechovaných na jednom místě, že další jeden by se tam dostal pouze za pomocí obušku. Tady je živá Kiss na rádiu Beat.

It looks like we're going to have

0: ty nejlepší koncerty, živáky a vystoupení z celé rockové historie nacpané do dvou prázdninových měsíců.
1: Léto jako živé.
0: Na rádiu.

Skupina Kiss, dneska vybíráme to nejlepší z trilogie živáků kapele Kiss s názvem Alive a jestli nás poslouchá Loša z Liberce, tak jsou jenom dva možné scénáře, buď leží někde štěstím v louži, anebo leží v sanitce. Doteď jsme si hráli skladby z jedničky, teď se posuneme dál, Alive 2, jak už tedy samotný název napovídá, tak je druhé koncertní album Kiss, vyšlo v roce 77 a navazuje na předešlou jedničku z roku 75. Na Alive 2 jsou písně ze tří desek, Destroyer, Rock'n'Roll Over a Love Gun, pochopitelně tedy v živých verzích. Tohle dvojalbum je jedním z nejprodávanějších v diskografii kapely Kiss a je první deskou, která získala dvojitou platinu, tedy prodalo se jí přes 1 milion kusů. Překvapením byla tedy recenze Johnnyho Svensona z časopisu Rolling Stone, který napsal, že Kiss kopírují živá vystoupení Rolling Stones a The Who. Johnny Svensson možná tehdy přehlédl tu zásadní věc a rozdíl mezi těmito kapelami a to je vzhled. Jenom stěží si dokážu představit, jak Keith Richards z Rolling Stones vystupuje na pódiu na 15-centimetrovém podpatku a pusu má zmalovanou tak, že nevíte, zda se jedná o kočku nebo o leopolda a nebo o tygříka. Koncert kapely Kiss pokračuje tentokrát z alba Alive 2 je 26. dubna 1977. Kiss vystupují ve Fóru v Los Angeles v Kalifornii, startují skladbou Detroit Rock City a začátek koncertu vypadá jako přepadení v restauraci u Mazaného králíčka v Pulp Fiction.

1-1 bez obživáček. Léto jako živé na Rádiu Beat.

lidi je tam dost. Shut It Out Loud, dneska probíráme látku živých nahrávek kapely Kiss v rámci jejich trilogie živáků s názvem Alive. Jedničku a dvojku ze 70. let už máme za sebou. Teď jdeme na tu poslední z let 90. Alive 3 je živá deska Kiss vydaná v roce 1993. Nahrávky na této desce jsou pořízeny z koncertů v Clevelandu, Detroitu a Indianapolis při turné Revenge. Je to první živé album v historii skupiny vydané v období bez make-upu, tedy bez namalovaných ksichtů. Zásadní změna je ve složení skupiny. Na začátku 90. let byli stále v kapele Paul Stanley a Gene Simmons. Na postu solového kytaristy byl Bruce Kulick a za bicí soupravou seděl Eric Singer. Největší rarita této živé desky Alive 3 je jedna skladba, která sice na desce je, ale nebyla nahraná během koncertu. Záznam byl pořízen při zvukové zkoušce a řev publika byl k ní potom přimíchán až ve studiu. Není to úplně běžná praxe, ale tento přístup bychom našli i u jiných velkých kapel. Poslechněme si tedy píseň, kterou z nás kapela Kiss se snaží udělat pitomce, zní jako živá a přitom je to jenom zvukovka. I was made for loving you.

Karinke do ruky k potlesku připravit. Jdeme na to! Léto jako živé na rádiu Beat.

0: Tolik tedy dnešní živák se skupinou KISS. V sobotu a v neděli budeme pauzírovat a v pondělí 13. opět po 9. hodině další živý koncert na Vítu.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D1 na 207. kilometru od Brna na Vyškov v levém jízdním pruhu je bouračka 3 osobních automobilů. Na D1 na 339. kilometru od Přerova na Ostravu je také bouračka, srazila se tam 2 osobní auta. Pozor, v Praze na Jeremiášově ulici u křížení s Rozvarovskou spojkou je tam neprůjezdný odbočovací pruh, srazila se tam 2 osobní auta. V Brně na Konečného náměstí je havárka osobáku, na Kroměřížsku, v Hulíně, v Záhlí Hlinické ulici se řeší havárka 2 osobních vozů a pozor, také na Českolipsku, v Mimoni, v Lužické vyšetřují také bouračku 2 osobních aut.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Lazura Aesthetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Aesthetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Aesthetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.aestheticprofi.cz.
1: Radio B.

0: Zelinka mohou nadále působit v první fotbalové lize. Oba sudí, které na jaře vyšetřovala etická komise fotbalové asociace České republiky kvůli podezření z korupce, jsou na nominační listině rozhodčích a delegátů profesionálních soutěží pro nový soutěžní ročník. Na stromech podél silnic zrají třešně a zájem o ně je velký. Nevždy je ale jejich trhání legální. Stromy mají svého majitele. Pokud někoho silničáři nachytají při nelegálním sběru, dojde k domluvě nebo doporučení obrátit se příště na cestmistra. Například jen na Vysočině roste podél silnic na 200 000 stromů, zhruba polovina z toho je ovocných. Vypadá to, že nadcházející víkend bude slunečný. Nejvyšší odpolední teploty na většině území vystoupají na 25 až 30 stupňů Celsia. Od neděle mohou tropickou třicítku na některých místech dokonce překročit. Na severu a severovýchodě země nicméně bude chladněji, do 25 stupňů. Pršet v nadcházejících dnech skoro nebude. Srážky se objeví jen sporadicky. Takový je alespoň odhad meteorologů. Jaká je kvalita vody na jihu Moravy, to ví náš kolega Savana.
1: Voda v přírodních koupalištích na jihu Moravy zůstává zatím vhodná ke koupání. Vyplývá to z údajů na webu krajské hygienické stanice, která kvalitu vody sleduje na více než 20 nejnavštěvovanějších místech. Mírně zhoršená kvalita vody je podle posledního měření v lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny na Břeclavsku. Mikrobiologické parametry vody jsou tam zhoršené dlouhodobě. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: To byly zprávy na rádiu Beat a Tomáš Adamec. Tady je další rocková pecka.
2: Radio Beat. Classic Rock.

Ale skladba, to dobře víme, je trošku šmrncnutá kapelou Kiss, tou skupinou, od které jsme si hráli dneska léto jako živé. Mezi 9. a 10. jsme hráli vlastně z koncertní trilogie Alive z jedničky, z dvojky a trojky a mluvili jsme i o sestavě kapely Kiss, která byla na začátku 90. let, kdy je vlastně Alive trojka. Byl to Paul Stanley, Gene Simmons, solovým kytaristou, byl v té době na začátku 90. let v kapele Kiss, Bruce Kulick a bicí soupravu obsluhoval Eric Singer. Oproti této sestavě je aktuálně v kapele Kiss jedna jediná změna, a to na postu kytaristy, kterým je Tommy Thayer. A právě Tommy Thayer je autorem téhle skladby, kterou nahrál a naspíval se skupinou Turbo. Time of My Life se jmenuje tahle píseň, která teď na beatu dohrála. My máme připraveno do 10:30 ještě Wind of Change od Scorpions, taky Pick Me Up od Lynyrd Skynyrd. Pozor, také v živé verzi, ale až po téhleté školou nabité skladbě Another Brick in the Wall od kapely Pink Floyd.

0: jízdalka, Wind of Change, Scorpions na beatu, přesně na vteřinu, teď je 10:30 dopoledne, za okamžik Creedence, Clearwater Revival, taky Inexis, anebo Black Sabbath. Máme připravené menšinové sporty, v nich Formule 1, atletiku a také zpravodajství ze závodu Thousand Miles Adventure, za okamžik na beatu.
1: Na internetu by měl být člověk opatrný. Neriskujte, přemýšlejte. Buďte opatrní, nevystavujte se zbytečně nebezpečí.
2: Hergot, to jsem se...
3: No, vidíš.
4: Hledat spolužačky na síti, to už je ve vašem věku opravdu riziková aktivita. Zaměřte raději na bezpečnější stránky. Muzika nestárne. Radio Beat najdete i na Facebooku nebo na www.radiobeat.cz.
5: Dobrý večer, máte vybráno?
6: Dobrý den, pane vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergie na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
5: V tom případě bych vám, madam, doporučil taxika.
4: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Rocková pípa Rádia Beat. Objednejte si, na co máte chuť, a patřičně si to také užijte. Náš pan vrchní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme už zítra od 7 večer. Rocková pípa na Rádiu Beat. Menšinové sporty na Rádiu Beat.
7: Nejdřív do světa Formule 1. Před rokem skončil Christian Horner jako šéf Red Bullu a odešel ze světa Formule 1. Podle vedení Mezinárodní automobilové federace se ale chystá Britův velký návrat. Českou čtvrtkařku Lourdes Glorie Manuel v úspěšné sezóně čeká další start v diamantové lize. Helová mistryně světa bude dnes v Monaku útočit na další umístění nastupních vítězů v elitním seriálu. Z českých atletů bude na tomto mítingu závodit ještě výškař Jan Štafila, který tady loni skončil druhý. Česká reprezentace porazila na pražském baseballovém týdnu Německo i po druhé a obsadila třetí pozici. Duel o konečné umístění vyhráli svěřenci trenéra Pavla Chadima nad loňskými vítězi 15:5. Thousand Miles Adventure, to je extrémní závod, ze kterého vám přinášíme pravidelné informace. Tady je Martin Šíma.
8: Čau býťáci, hlásíme se vám s pravidelným reportem ze závodu Thousand Miles Adventure, který odstartoval v neděli z nejvýchodnější obce Slovenska. Čelo závodu aktuálně projelo již druhým checkpointem, což znamená, že závodníci za sebou mají plus minus polovinu závodu. Na severní trase diktují tempo Michal Ozogán a Ondřej Kacar. V závěsu za nimi jsou Adam Biel a Jakub Hrabí. Jižní trasu opanuje Dan Polman, stíhaný Tomášem Novotným. Třetí pozici zatím drží Václav Jurák. Pro více informací sledujte naše sociální sítě a poslouchejte Rádio Beat.
4: Rádio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Možná, že se mi to jenom zdá, možná je to jenom můj takový subjektivní pocit, že tahle muzika úplně smrdí dalším prázdninovým víkendem. Sweet Hitchhiker, Creedence, Clearwater Revival, hudba, která teď 50 vteřin před 10:45 dohrála. Rychlá informace, z dálnice D1 z té moravské části od Brna směrem na Vyškov, je tam na nějakém 207. kilometru bouračka 3 osobních automobilů. Je to v levém jízdním pruhu, který je tím pádem neprůjezdný. A pokud máte namířeno z Brna směrem na Vyškov, nebo Rousínov, chcete-li klidně, to je blíž, tak od nějakého 204. kilometru, tak se poskakuje v koloně, ta kolona má 5 plus 5, 10 plus 3, to je 13 plus dalších 1, 2, minimálně čtvrt hodiny zdržení v téhle koloně v podstatě na výjezdu z Brna po dálnici D1 směrem na Vyškov. Jenom s tím býťáci počítejte. Dopravní informace jako takové budou před 11. hodinou před zprávami. Co se týče muziky na beatu, za okamžik Varant, teď je tady Rosenka od Blue Effectu.

0: No tak co ti řekl?
1: Blbý je to. Hele, čti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cervisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

0: Byli, jak jsme si slíbili, Warrant, za 4,5 minuty bude 11 dopoledne. Máme připravenou muziku od Rolling Stones, taky Deep Purple, Faith No More, Vladimíra Mišíka a nebo Motorhead.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Jak už od nás víte, na dálnici D1 na výjezdu z Brna na Vyškov až na 213. kilometr se poskakuje v koloně. Na 207. je navíc bouračka 3 osobáků v levém jízdním pruhu a to zdržení v tomto úseku na D1 od Brna na Vyškov je už kolem 20 minut. Dálnice D1 ještě jednou od Brna na Prahu. U Velkého Meziříčí se také stojí mezi 149. a 145. kilometrem. Vepředu narazilo osobní auto do šipky silničářů, zdržení pro osobáky přes 5 minut. Na Pražském okruhu od letiště kolem D5 24 je 17. kilometr, 10-minutová kolona. V Praze jedete-li z Jarova směrem na Nové Vysečany spojovací ulicí, tak ve spojovací ulici je bouračka dodávky a osobního auta. Na Zlínsku v Napajedlech v ulici Na Kapli srazilo osobní auto motorkáře, havárka se zraněním, na místě už je rychlá. Pozor v Liberci v Polní ulici, tam se srazila 2 osobní auta. Vedle v Jablonci nad Nisou v Pražské ulici je 1 pruh uzavřen, osobní auto srazilo cyklistu a i tady zasahuje kompletně integrovaný záchranný systém. V Opavě v Jiráskovce se řeší bouračka 2 osobáků a podobná dopravní nehoda 2 osobních vozů je i na Písecku v Protivíně v Mírové ulici.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, později až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě území 21 až 24. Slabý proměnlivý, později mírný severozápadní až severní vítr bude foukat rychlostí od 2 do 6 metrů za sekundu.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Karolína Muchová postoupila poprvé do finále Wimbledonu. Turnajová desítka po odvráceném matchballu porazila na londýnské trávě o 3 příčky výše nasazenou Američanku Gauffovou 6-2, 1-6 a 7-6. Tenisový sen prožívá ve Wimbledonu i Linda Nosková. Linda suverénním výkonem v semifinále porazila Ukrajinku Kostukovou 2x 6-4 a proti Karolíně Muchové si v sobotu odpoledne zahraje o svůj první grandslamový titul v kariéře. Začneme novinkami z letiště, protože Praha čerstvě posiluje přímá spojení se Saúdskou Arábií. Dopravce už 1. července zahájil lety na trase mezi Prahou a Riádem. Otevírá také novou linku do Džidy. Obě tyto sezónní spojení budou v provozu 3x týdně. Stovky lidí denně navštíví festivalové prodejny suvenýrů v Karlových Varech. Nabízejí například hrničky, batohy, ale také parfémy nebo tušky. Asi největší zájem je opět o trička s logem festivalu nebo o plátěné tašky. Některé suvenýry už jsou ale vyprodané. Nelegální herny stále existují. Tady je důkaz.
2: Celníci z Brna a Ostravy v květnu a v červnu zadrželi v 10 nelegálních hernách v Brně, Ostravě a Karviné celkem 50 nelegálních výherních automatů a také hotovost přesahující 100 000 korun. Nelegálním provozovatelům hazardních her podle celní správy hrozí pokuta až 50 milionů korun. Jejich jednání může naplnit i skutkovou podstatu trestného činu, za který hrozí 3 roky vězení. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: To byly zprávy a Tomáš Adamec, za hodinu Pepa Lábus a teď klasický rok.

0: 40 let historie nacpané do dvou dnů. 17 studiových desek, 5 živáků, bezpočet kompilací a metal od rána až do večera. Halloween v létě.
1: Jasně.

0: nekoukejte do kalendáře.
1: Neshánějte kostýmy.
0: Slavte, poslouchejte a vyhrávejte.
2: Třeba na speciální číslo magazínu Spark.

tomu, že všichni fanšmexi a fanoušci skupiny Rolling Stones jsou dneska jako na šťopkách, protože mimochodem Raw Justice, tak se jmenuje tahle píseň, protože právě dneska vychází Rolling Stones nová deska, v pořadí už asi 130. Jmenuje se Foreign Tongues, tedy cizí jazyky. Na ní vystupuje řada hostů, včetně Paula McCartneyho z Beatles, Roberta Smitha z The Cure, Steva Winwooda ze Spencer Davis Group, nebo Chad Smith tam bubnuje z Red Hot Chili Peppers. A co se týče bubnování, tak na téhleté desce Stonu, která dneska vychází, tak je jedna z posledních nahrávek zesnulého bubeníka Charlieho Wattse. Album Foreign Tongues si od dneška můžete zakupovat, ať už bytostně na nějakých nosičích, anebo samozřejmě elektronicky na platformách, které velice dobře znáte. Nová deska Foreign Tongues, dneska Rolling Stones. Tohle jsou Deep Purple, těm vyšla nová deska minulý týden. Jmenuje se Splat, tedy Stříkanec nebo Cákanec, a stojí to za to, Hrgot. Soldier of Fortune.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: still won't hear.
1: Radio Beat. Transfúze pro ty, kterým v žilách koluje rock.

0: Tahle muzika se objevila i ve slavném filmu s Evanem McGregorem, tedy v muzikálu, dá se říct, Moulin Rouge, Roxanne od Police. 4,5 minuty před 11:30 dopoledne tahle muzika dohrála. Za chviličku Blesky od AC/DC, taky Night at the White Satin od Moody Blues, anebo Ken the Ken od Suzy Quattro.
1: Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i zpřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sorority Side, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína. www.symbolic.cz.
2: Prosím vás, vy jste cukrárna?
3: Ne, autoservis.
2: Jo, tak já bych si dal jednoho indiánka.
3: Povídám, že jsme...
2: Indiánka, rychle.
3: No, jak chceš. 20 korun.
2: Cože?
4: Když vás honí mlsná a chcete něco opravdu dobrého, jděte na to správné místo. Větrník. Aneb Jaromír Tůma servíruje jednu hudební laskominu za druhou.
2: Větrník.
4: Prostě pošušňáníčko pro každého rockera.
2: Větrník. A je čerstvý?
4: Ten už čerstvější ani být nemůže. Posuďte sami. V neděli od 7 večer na rádiu Beat.

0: Je to Blázinec, AC/DC Thunderstruck v programu Rádia Beat. Za 4 minuty necelé bude 11:45 dopoledne. Já tady mám další porci pozvánek, dneska je pátek, takže tipům, kam se dá vyrazit dneska a také zítra se tady na Beatu věnujeme. Ahoj Beatáci, zdraví vás Douša, my zdravíme Doušu. Chtěl bych vás pozvat na zítra na pivní slavnosti v Nepomuku, kde zahrají jižanský rock kapely Na starý kolena band, Ponorka cover band a Bon Jovi tribute band Petra Poláčka. Tak zítra do Nepomuka na náměstí, těšíme se na vás. Další pozvánka je z divadla Pod čarou v Písku.
1: Ahoj Beatáci, zdravím vás písecké Podčáry. Dneska večer si na naší útulné terásce užijeme recitál zpěváka a kytaristy Honzy Křížka. Ten přijede se vzpomínkou nejenom na Radima Hladíka a Blue Effect, ale přidá i vyprávění a zážitky z pódií a muziku dalších velkých jmen. Přijďte si to užít s námi. Začínáme v 8 a těšíme se na vás. Divadlo Pod čarou, Písek.
0: Zdravíme do Písku a děkujeme. A ještě jedna pozvánka, ta je na první ročník Pléťa Festu, který se koná zítra na koupališti v Lipčicích nad Vltavou. Těšit se můžete na celodenní dětský program a večer na parádní muziku. Vystoupí například Kabát, Revival Life nebo Martin Schneider. Doražte všichni, kdo chcete zažít parádní sobotu na krásném koupališti. Martin Schneider. Těšíme se na vás, podepsaná E, což může být Eliška, Eva, a nebo taky Evžen, samozřejmě, to se z toho jednoho písmenka nedá jako úplně poznat. Svoje tipy, kam dneska nebo zítra můžeme vyrazit na váš koncert, vaší kapely, anebo na vaši akci hudební, kterou pořádáte, tak se sumírujte, napište 2-3 věty, pošlete SMS-kou na 720-001-222 nebo e-mailem třeba na studio@radiobeat.cz, anebo můžete do aplikace nejenom poslat textovou zprávu, ale stejně jako z divadla Pod čarou, můžete do aplikace ve svém vlastním telefonu namluvit svým vlastním hlasem svoji vlastní pozvánku, odeslat sem a my tady na našem rádiu odvysíláme až do večera. Čteme a vysíláme vaše tipy a pozvánky zdarma, což je naše oblíbená cena. To je Hudba Praha. Naše oblíbená kapela.

0: To je tady Hudba Praha, píseň, která se jmenuje A tak dál. Já jsem před chviličkou četl pozvánku na první roční Pleťafestu do Lipčic nad Vltavou. Podepsaná nebo podepsaný na konci té zprávy byl E, jenom jedno písmeno. Neviděl jsem, jestli muž nebo žena. A na to konto jsem zaznamenal úplně parádní telefonát.
1: No, čau, vývodňáku, prosím tě. Ale k té poslední hlase, kterou tam na nějaký koncert nebo festival, jak to tam někdo podepisoval, říkal si Evžen nebo Eliška.
0: Ano.
1: Zapomněl si, že by to mohl být taky Elis. Třeba Cooper.
0: No jo, ale ten se spíše s A, blha, teď už tady o tom asi čtvrt hodiny mluvíme.
1: To nikdo neví. Bylo by to pěkný, kdyby měli si dělat nějaký festival.
0: No, je to stejný, jako kdyby se psali Beatles s tvrdým i po B. Jo, to taky nikdo neví, jo, že se tak píše.
1: To je pravda. Hele, a teďka vážně, já jsem byl před 10 dny, jsem byl na Nicku Cave'ovi v Píze. A musím ti říct, že teda zažil, já jezdím na Brutal, jo, já poslouchám dead metaly a tak dál.
0: No, si prostě tvrdý kluk, no, jasně.
1: To je spíš dědek, ale to, co teda předvedl ten Cave, to mi vyrazilo normálně mozek z hlavy. To bylo šílené. Moc pěkné. Tak jo, mějte se na beatu a čau.
0: Děkuju moc krát, hele, zatím, čau, hezký víkend.
1: Ahoj, čau.

0: Já mám dneska trošku jako hlas na ksáplej, to je slyšet, ale takového chraplalíka, jako má Rod Stewart, samozřejmě nikdy toho nedosáhnu. Maggie May na beatu, za 3 minuty necelé bude 12, připravený je už Pepa Lábus, aspoň doufám tedy, na zpravodajský přehled dne. Hned po něm uslyšíte bluesovou 12, pak třeba Led Zeppelin, Vítkovo kvarteto, anebo Iron Maiden. Iron.
1: Víťáci na 4 kolech.
0: Na dálnici D1 od Brna na Vyškov, na výjezdu z Brna až na 213. kilometr se jede ve Štrůdlu. To zdržení je přes 1/4 hodiny pro osobní auta. D1 ještě jednou v opačném směru od Brna na Prahu. U Velkého Beranova mezi 130. a 116. kilometrem je také silný provoz. Z části tohoto úseku mají silničáři uzavřený pravý jízdní pruh a opravují a zdržení pro osobáky je tam přes 20 minut. Pelhřimová na 34 stojí jeden pruh kvůli bouračce 2 osobních aut. V Praze na Bílé hoře na Karlovarské blokuje provoz bouračka 3 osobáků a v Českých Budějovicích na Plzeňské je k řešení právě teď dopravní nehoda 2 osobních vozů.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio Bip. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude jasno až polojasno. Během dne hlavně na severovýchodě území až oblačno. Výjimečně se objeví přehánky. Maximální teploty dosáhnou 29 stupňů. Zítřejší počasí bude podobné tomu dnešnímu. Pršet by ale nemělo.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Bík.
1: Hlavní rozhodčí Jan Všetečka a video rozhodčí Miroslav Zelenka mohou dál působit v první fotbalové lize. Oba sudí, které na jaře vyšetřovala etická komise FAČR kvůli podezření z korupce, jsou na nominační listině rozhodčích a delegátů profesionálních soutěží pro nový soutěžní ročník. Hokejový mistr světa Libor Hájek se po třech letech v Pardubicích vrací do zámoří, podepsal roční dvoucestnou smlouvu v San Jose a má příležitost navázat na dřívější působení v NHL. Hasiči v noci lokalizovali rozsáhlý požár budovy v továrním areálu ve Zlíně, dál se tedy nešíří a mají ho pod kontrolou. Zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího čtvrtého, který vyhlašují jen při mimořádných událostech na třetí. Primátor Zlína Jiří Korec vyzval obyvatele, aby až do pondělí nevětrali. Senát opět zamítl už čtvrtý pokus zakotvit v ústavě a listině základních práv a svobod právo platit hotovostí. S návrhem přišlo 20 senátorů. Na Sázavě někdo přehradil jez traverzou. Spousta vodáků tak musí lodě přenášet. Případem už se zabývají příslušné orgány. Tomu, kdo na jez traverzu umístil, hrozí přestupkové řízení. Twitter už několik měsíců čistí svou síť. Při analýze odhalil i několik tisíc účtů, které spolupracovaly na ovlivňování veřejného mínění. Twitter bojuje například proti trolům z Ruska a Iránu. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluzovou dvanáctku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Bluzová dvanáctka.

nabítu, minutu a půl po čtvrt na jednu odpoledne, další porce pozvánek, zítra od 18 hodin v chatové oblasti Ostaš u Malíku hraje kapelník Geisha a jeho banda. Beatles asi budou s měkkým i, páč nejsou ve vyjmenovaných slovech. Ano, tedy zatím nejsou. Pěkný víkend, čus, Čehuň, děkujeme. A správně jsi to zachytil s těma Beatles. Další pozvánka, chtěla bych pozvat všechny býťáky zítra na rokové hřiště Pilníkov, kde zahrají kapely Hartmog, Jackers, Manuál a Nukleární hovada. Hartmog hraje od 18 díky Francouzska a ještě jedna, Budli Budli, příznivci black metalu, death metalu, hardcore, zkrátka dobré muziky. Vy všichni jste zváni zítra do náramče u Třebíče na Budliky Fest, kde vystoupí kapely Aggressive Tyrants, Schweine in Gitto, Internal Damnation, Phylactery a Devotion a další. Chybět nebude ani překvapení, začátek je v 18, takže Budli Budli, doraste zve Budlík. Děkujeme Budlíkovi, další tipy posílejte, 2-3 věty se smolte, pošlete SMS-kou na 720-001-222 nebo e-mailem na studio@radiobeat.cz anebo přes aplikaci, tam můžete nejenom poslat textovku, ale i zvukovou zprávu namluvenou, můžete tu pozvánku namluvit na vaši akci nebo na akci, kde třeba vaše kapela hraje, ať už dneska nebo zítra, a odeslat přímo sem do studia a my to odvysíláme až do večera zadarmo. Hey, hey,

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Kdo je ta dáma na intelektu, která rty smáčí ve skleničce sektu? Mění tajem

ta dáma, že velice bystrá. Co prý má slovo, tak

Paříže koži, jedvábí z Číny, která vždy tuší v kultuře změnu. Neboť zná pramen,

zítra už hněte zase čerstvé těsto, aby mu cenu dalo i město, která zná dobře umění cenu. A kdo pak by neznal

byli Vítkáči a špatně vysloveno tedy Souška žena, jinak Soudružka žena. Co se týče muziky, která je na beatu připravena a která za chviličku zazní, tak určitě Vohnouti i autorské čtení jejich audioknížky 30 svíček na dortu. Stejně tak budeme hrát Kings anebo Slady, ale to vše až po beatoskopu s Tomášem. Za okamžik.

0: Bítoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
1: Bítoskop začneme u mobilních telefonů. Operační systém Android 17 od Google přináší totiž zásadní novinku. Nově mají uživatelé při zadávání PIN kódu k odemknutí zařízení pouze 20 neúspěšných pokusů. Potom se telefon nebo tablet zablokuje. Změna míří hlavně na neoprávněná vniknutí do zařízení.
0: Bítoskop.
1: Nejpřesnější funkční kopii legendární stříbrné pušky náčelníka Apačů Vinnetua vyrobil tým zbrojeřů z Brna. Zbraň je světovým technickým unikátem. Puška vznikla, protože zbrojaři chtěli Vinnetuovi pomoci. Náčelník ji tak nově používá v představení Poklad na stříbrném jezeře ve westernovém městečku v Boskovicích. Od originálu je nerozeznatelná.
0: Bítoskop.
1: Elektrika versus klasika. Britská automobilka Aston Martin pracuje na vývoji platformy pro novou generaci modelů, která opět nabídne i motory V12. Automobilka jejich výrobu plánuje i v příštím desetiletí, ovšem v omezených počtech. V úvahu měly přicházet také plug-in hybridní systémy. Nicméně kvůli preferenci zákazníků jezdit spíše na benzín dala značka nakonec přednost jednoduššímu a lehčímu typu elektrifikace. To byl Bítoskop, který pro vás dnes připravil Tomáš Adamec.
0: Radio B.

0: Maxice Cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 12. Automatický bubeník. Rok 1995. Čte Zemánek.
2: Monika sehnala zkušebnu. Ještě neexistovala kapela, ale už jsme měli základnu, což byla důležitá věc, protože hrát na plný koule nebylo doma v Činžáku kvůli sousedům dost dobře možný. Doteď není jednoduchý sehnat v Praze místnost na zkoušení, kde by nikomu nevadil hluk a bylo to chráněné proti vykradení. Tenkrát byla situace stejná a my se octli v malém sklepě na konci temné chodby pod střední uměleckou průmyslovkou na Žižkově, odkud s chorou okolností, kdy se vyhodili Honzu kvůli matematice. Ten sklep byl zaházený bordelem a tak muselo proběhnout pár brigád, než jsme tam nastěhovali první aparáty. Vymetli jsme krysy, vpustili trochu čerstvého vzduchu a plesnivý zdi zakryli stylově platy od vajíček. Na starost nás dostal robustní školník, který se zajímal o starý americký káry a kdysi dávno hrál dle svých slov rock'n'roll. Nosil knír, měl neustále úsměv ve tváři a z pozice zkušeného muzikanta taky občas tendence s námi zkoušet, abychom pochopili tu správnou cestu. Jinak poslouchal často za dveřma a kolem nohou měl omotanýho malýho synka. A tak jsme zkoušeli. Brnkali jsme ve třech a na místě, kde měl sedět bubeník, bylo prázdno. Měli jsme tam nějaký starý škopky od kámoše pro případný zájemce a vyvěšovali inzeráty. Ale hlásili se pořád hrozný exoti. Se dvěma už to nakonec vypadalo nadějně. Dokonce jsme s nima odehráli několik zkoušek. Oba dva byli fajn kluci a bubnovali dobře. Ale ten první měl časem problémy se starou, která ho pouštěla ven jenom podle nálady. Bohužel svý, takže pak na zkoušky přestal chodit úplně. Druhý zase lítal v heroinu a tak mu často padaly paličky z rukou a navíc do další zkoušky všechno zapomněl. Jestli si dobře pamatuju, byli jsme z toho všeho už dost unavený a pomalu si říkali, že se na to vykašlem. Ani jsme nebyli moc zvědaví na další lidi z inzerátu. Do hry totiž vstoupilo jiný řešení. Automatický bubeník. Malá černá a na svou dobu poměrně drahá hračka, kam si naprogramuješ bicí, jaký chceš. Půjčili jsme si ji, pekelně se zasekli na jejím ovládání a pak s ní natočili dvě věci. Bylo to v malém domácím studiu u Freddyho Bittnera, známého kytaristy, což někde domluvila Monika. Jsou to takový rarity, které nikdy nikde nevyšly. Ta první písnička se jmenovala Joint a tak nějak popisovala naše tehdejší starosti.

Jojo, tohle byly naše první songy a naše první texty. Z dnešního pohledu asi nutný vývojový článek, ale my měli z toho, jak to zní, tenkrát docela radost a hlavně jsme konečně mohli slyšet sami sebe na nějaký solidnější nahrávce. Pokládali jsme za definitivní, že jsme s tím automatickým bubeníkem kompletní těleso a můžeme se směle vydat touhle cestou. Tři kluci s krabičkou. To znělo skoro jako název kapely, který jsme mimochodem ještě neměli. Ale všechno se zase změnilo, neboť v těch dnech jsme potkali na ulici kámoše Rudocha a že prý nějaký jeho kolega z práce má podnájemníka bubeníka, který tady v Praze studuje konzervatoř a hledá kapelu, aby se nenudil. Skázali jsme, ať nám teda zavolá, že to zkusíme. Ozval se nějaký Zdeněk a domluvili jsme si sraz.

Děkujeme Vohnoutům, nebo jak říkáme u nás v Plzni, děkujeme Vohnoutům za další díl z jejich audioknížky 30 svíček na dortu. Jak už tady familiárně u nás na Beatu říkáme 30 dortů na svíčce. 2 minuty po 3/4 na 1, jenom další pozvánky. Ahoj Býťáci, zveme vás dneska na loď Kamína tady v Praze na Vltavě, kde vystoupí kapely Faraday za Sela a Fire Mages. Začátek v 19:30, těšíme se na vás, pozdravem Honky Tonky. Další pozvánka pro milovníky kvalitní a pohodové muziky na Roubenku v Lounech. Zítra od 19 hodin zahraje vyhlasné hudební těleso Paralet. Přijďte v hojném počtu. Dave, přijdeme, děkujeme Daveovi. A ještě jedna, ahoj Býťáci, rád bych vás pozval na akci, která se koná zítra v autokempu Velký vír na břehu Orlíku. Hrát bude rocková skupina Trafo a začínáme ve 20 hodin. Pivo je vychlazené a k vidění bude i spousta krásných motorek. Tak si to přijďte užít, těšíme se na vás. Díky Aleš. Alešovi děkujeme. Další tipy posílejte přes Býťáckou aplikaci, můžete jak v textu, tak i nahrát přes aplikaci pozvánku, my ji tady odvysíláme, anebo klasicky SMS-kou 720 001 222.

0: No tak co ti řekl?
1: Blbý je to. Hele, čti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

0: Já jsem si původně myslel, že tyhle Uraheap nestihneme, ale nakonec jsme to ještě dokázali stlačit. Wonderworld od Uraheap, muzika, která teď dohrála. Za chvilku zprávy s Pepou Lábusem a hned po zprávách po 13. hodině Guns N' Roses, David Bowie, Ted Nugent a tak dále. Teď dopravní informace.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Dávejte si pozor, na dálnici D1 z Brna na Prahu před Velkým Baranovem je dlouhá kolona mezi 134. a 116. kilometrem. V části tohoto úseku pracují silničáři a to zdržení je tam už kolem 3 čtvrtě hodiny. Na Pražském okruhu od letiště kolem D5 24. až 17. v silném provozu ještě navíc sečou trávu a zdržení přes 10 minut určitě. Pozor na Ústecko-Orlicku na 14. z České Třebové směrem na Svitavy u obce Rybník se srazilo osobní a nákladní auto. V Praze v Karlíně na Křižíkovce řeší bouračku dvou osobáků, v Brně v Divadelní taktéž dvě osobní auta v sobě a v Novém Bydžově na Dukelské třídě se srazila dvě osobní auta. Víťáci, prosím, jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním víťákům.
2: Volejte 210 32 33

0: Radio Beat. Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude jasno až polojasno, během dne hlavně na severovýchodě území až oblačno. Výjimečně se objeví přehánky, maximální teploty dosáhnou 29 stupňů. Zítřejší počasí bude podobné tomu dnešnímu, pršet by ale nemělo.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Bývalý český reprezentant Václav Pilař po konci v Hradci Králové posílí fotbalisty Bohemians s Davršovickým prvoligovým klubem dorazil na soustředění do Polska. Klub o tom informoval na sociální síti X. Útočné síly armády České republiky nově vede brigádní generál Petr Tománek. Do funkce sice nastoupil k 1. červenci, ale včera převzal velení na základně vrtulníkového letectva ve Vícenicích u náměště nad Oslavou. Stalo se tak při slavnostním ceremoniálu s přeletem armádní techniky. Akce se zúčastnil zástupci všech útvarů vzdušných sil. Nová podoba elektronické evidence tržeb postoupila do další fáze. Pokladní systémy od 1. července testují v prostředí finanční správy. Pro podnikatele má být testovací verze dostupná od 1. listopadu. Ostrý provoz se v případě schválení zákona plánuje od 1. ledna příštího roku. Podle společnosti dotykačka bude EET 2.0 výrazně jednodušší než původní systém z roku 2016. Irán zasnoval nový plán atentátu na amerického prezidenta Trumpa. Podle zdrojů listu The Wall Street Journal o tom americkou stranu informoval Izrael. Křehké příměří mezi Washingtonem a Tehránem v posledních dnech narušila série vzájemných úderů, přičemž obě strany se vyněly z porušování podmínek dohody. To byly zprávy. Po nich si poslechněte Guns N' Roses na Rádiu Beat.

0: 40 let historie nacpané do dvou dnů, 17 studiových desek, 5 živáků, bezpočet kompilací a metal od rána až do večera. Halloween v létě.
1: Jasně.
0: Nekoukejte do kalendáře.
2: Neshánějte kostýmy.
0: Slavte, poslouchejte a vyhrávejte.
3: Třeba na speciální číslo magazínu Spark.

0: Tohle byl živák skupiny Magnum. Příští pondělí, hnedka po neděli 13. nás čeká další živák v programu Rádia Beat. Léto jako živé mezi 9. a 10. Každý všední den až do konce prázdnin hrajeme nějaký živý koncert. Dneska jsme si krásně zaspomínali na koncerty skupiny Kiss ze 70. let a taky z roku 1993 v rámci té živé trilogie Alive. Co bude v pondělí za živák, dopředu to neříkáme, jenom napovídáme, a nebo naznačujeme, i když, jak dobře víte, my nesmíme ani naznačovat, ale pro tentokrát bych mohl to celé vlastně schodit do němčiny a říct, že na ten živák si můžeme počkat a ani nemusíme být šlank, klidně můžeme být i šmalcik, ale ne šmucige, protože šmucige to už je potom o šajstlich. Ale kdo je šlank, tak má k tomu názvu blíž. Možná vám to pomohlo, možná vůbec ne, každopádně jaká to bude kapela a jaký živák a jaký koncert nás čeká v pondělí 13. od 9. hodiny na Beatu, tak to zjistíte, když právě v pondělí 13. v 9 hodin ráno budete poslouchat. Za chviličku Anderson, Bruford, Wakeman a How a taky Black Sabbath.
1: Kufry?
2: V autě.
1: Pasy?
2: V autě.
1: Bítě?
2: V autě.
3: Taky máte bítě? Objednejte mu bítové bodíčko.
4: A na auto nezapomeňte nalepit vkusnou samolepku.
3: Všechno potřebné je na klub.radiobeat.cz.
5: Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
6: Když byl ještě malý chlapec, nezajímali ho mušketýři, ani trpaslíci, ani oříšky pro Popelku. Bavil ho fotbal, některé knihy od Base a tak trochu matematika.
7: Pojď k tabuli a pověz mi, kolik je 5 + 5.
8: 11.
7: Zkus si vyndat ty ruce z kapes. A no a teď počítej znovu.
6: Inu, některé věci se s věkem nemění. I to šťastné číslo mu zůstalo.
4: 11 + 11.
6: A Martin Vysušil. Aneb 11 skoro zapomenutých skladeb z rockové historie. Pěkně jedna za druhou. Osvěžte si paměť. 11 + 11. V pondělí po 11. večer na Beatu.
9: Radio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Jak s oblibou říkám, je to ryzí štěstí, pánové Anderson, Bruford, Wakeman a Howe, Brother of Mine v programu Rádia Beat 11 minut před 14. hodinou. Ještě rychle dvě pozvánky. Chtěl bych všechny pozvat na hudbu Rádia Beat a koncert kapely Na tahu band k řece Sázavě zítra od 18 hodin. Zazní Big Bosch i rock'n'roll u hotelu Troníček, Žampa Chýlové u Prahy. Vstup je zdarma, zdravím všechny, Tomáš, děkujeme. A ještě jedna pozvánka, zítra už od 13 hodin se koná Revival Fest v Městských sadech v Kraslicích. Hrají tam Ozzy Osbourne Revival Praha, Citron Revival, Rolling Stones Revival Brno, Queensways, Iron Maiden Moravia Tribute a AC/DC Tribute Pardubice. Počasí dle pořadatelů je objednaný, tak dorazte. Díky za zveřejnění Petra. I my děkujeme a další své tipy, které už bude vyřizovat Otaseman až vlastně do večera zdarma do našeho éteru, tak můžete psát přes vítěckou aplikaci e-mailem anebo SMS-kou na 720 001 222.

0: Billy Nazaret, to dobře víte, Love Hurts na beatu. Připraven je Pepa Lábus na zprávy a dneska na hodinu tupláků Ota Seman. Ota má první tuplák od skupiny Toto, s tím počítejte. Ode mne ještě dopravní informace.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D1 z Brna na Prahu před Velkým Baranovem je stále kolona mezi 128 a 120 kilometrem. Se popojíždí, pracují tam silničáři a to zdržení je kolem 3/4 hodiny stále. Doprava zhoustla i na D5 se na příjezdu do Prahy od Plzně. Od 13. kilometru se jede ve Štrůdlu. Navíc na 6. kilometru se srazila dodávka a dvě nákladní auta. Na Pražském okruhu od letiště kolem D5 a dál mezi 24. a 17. v silném provozu ještě sečou tráva. Zdržení kolem 10 minut. Pozor také na 19. ve Žďáru nad Sázavou. Je to 19. ale Chelčického ulice. Je tam uprostřed silnice ležící disk z kola. Na místě už by měla být policie. A pozor v Klatovech na Plzeňské. Vyšetřují tam bouračku dvou osobních vozů. Vejvodák vám přeje šťastnou cestu s rádiem Beat.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeji. Pepa Lábus. Dnes bude jasno až polojasno. Během dne hlavně na severovýchodě území až oblačno. Výjimečně se objeví přehánky. Maximální teploty dosáhnou 29 stupňů. Zítřejší počasí bude podobné tomu dnešnímu. Pršet by ale nemělo.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalovou reprezentaci opustil další hráč. Konec v národním týmu oznámil křídelník Václav Černý, který ve výběru na mistrovství světa nefiguroval. 28-letý hráč tureckého Bešiktaše řekl své rozhodnutí pro turecký TRT Sport. Poslanci schválili novelu stavebního zákona, která má podle vládní koalice zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Opozice varuje před možností kolapsu stavebního řízení, plánování, příprava, výstavba a provozování veřejné infrastruktury a vyhrazených staveb bude ve veřejném zájmu. To může hrát roli v případných uvahách o vyvlastňování. V důsledku stále se zhoršujícího sucha dnes Český hydrometeorologický ústav rozšířil územní platnost výstrahy před rizikem šíření požáru. Platí do odvolání. Výstraha, která původně platila pro většinu Jihomoravského kraje, se rozšířila na území celého Jihomoravského kraje a také části Olomouckého, Zlínského, Pardubického kraje a také kraje Vysočina. Americký prezident Trump informoval kongres o svém rozhodnutí vyřadit Sýrii ze seznamu zemí podporujících terorismus. Píše to agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaného vysoce postaveného činitele americké administrativy. Kongres má teď 45 dní na přezkum záležitosti. Teprve pak může rozhodnutí začít platit. Tolik ze zpráv. Teď už si vychutnejte hodinu Tupláků na Rádiu Beat.
0: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Původně to byla šestice velmi talentovaných studiových hudebníků, kteří doprovázeli různé umělce jako Aretha Franklin, taky Barbra Streisand, Jacksona Browna a spoustu dalších. Prostě hráli ve studiu pro jiné a když měli chvíli času, tak si sedli a zkusili něco skládat pro sebe. A to, co tady zaznělo, tak to byl jejich tuplák. Kapela si říká Toutou a to už pěknou řádku let. No a Hold the Line, který jsme slyšeli, ten byl z roku 1978, byla to ta první píseň a to byl jejich první single, kterým vlastně prorazili, pak už dávali jednu desku za druhou a v podstatě jednu lepší než druhou a takhle nějak bych to klidně řekl. Ta druhá věc, tak ta byla podstatně mladší, je z roku 1992 z desky Kingdom of Desire a tohle byli Toutou, kteří otevřeli dnešní tupláky na Beatu. Já jsem Ota Semana, přeji vám příjemné, pohodové, ničím nerušené páteční 10. červencové odpoledne, kdy si jako druhý tuplák vychutnáme dvě pecky z repertoáru Janis Joplin. Me and Bobby McGee je jedna z nich, tedy ta první, a pak si dáme ještě Maybe. Jdeme na to, tady je Janis Joplin.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peckách pěkně za sebou.
2: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: byla Janis Joplin. Jdeme z historie do té nejžavější současnosti. Dnes je 10. července 2026, den, kdy vychází a vejde do historie ten den jako den, kdy vyšlo album Foreign Tongues skupiny Rolling Stones. Je to 25. studiové, jestli se nepletu. No a kromě nových písní obsahuje také přebytky z toho předchozího alba z Hackney Diamonds. No a také nějaký party Charlieho Watse, bubeníka, který nás opustil v roce 21. Hostující tam jsou Paul McCartney, Chad Smith, Stevie Wood a spousta dalších. O tom už tady byla řeč. My si teď v tuplácích dáme In the Stars jako první věc, abychom si tuhle tu desku tak nějak jako osahali. Jo? Je to skladba, kde se Stouni vracejí k jednomu z těch svých vůbec nejstarších témat, tedy k tomu znepokojivému podezření, že lidské bytosti nemají úplně svoje životy pod kontrolou. A jak by si tedy rádi mysleli? Skladba je částečně koncipovaná jako milostná píseň, ale je obklopená obrazy korupce, smůly, společenského úpadku. Zkrátka takový trošku chaos. Nicméně hudebně naprosto skvělej. Jo? Jdeme na to, tady jsou Stouni In The Stars a pak nás čeká ještě Already Over Me jako druhá v tom dnešním jejich tupláku.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků na

0: Radio Beat.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
0: Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Tak já myslím, že tady k tomu není co říkat, protože je celkem jasný, že jsme si dali kabáty, máš to už za sebou a Burlaci, to byly ty dvě věci, které zastupovaly dnes domácí scénu a teď se zase vydáme do světa a poslechneme si tři kousky z repertoáru Brouků, tedy skupiny Beatles, Hey Jude, Anna a Air Blues budou ty tři kusy, ale uslyšíme až poté, co nám Denisa spraví nějakou tu informaci o tom, co se děje v Praze na silnicích, protože zaregistrovala hned dvě bouračky.
1: Průmyslový s odbočovacím pruhu na plukovníka Mráze, motorka narazila do auta, není to vážná nehoda, a na Hornoměcholupský u Lidlu, tam jsou v sobě dva osobáky, to vypadá bohužel na vážnější nehodu, teď tam přijeli policajti, určitě pojede i záchranka, objíždí se to do protisměru, takže tam opatrně.
0: Denise, děkuju a pokud máte i vy nějaké dopravní informace, můžete mi je dávat.
2: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: No tak co ti řekl?
1: Blbý je to. Hele, čti.
0: Vyšetření s tatím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

0: Tolik tedy Brouci, neboli Beatles a jejich příspěvek do dnešních tupláků, který byl vlastně hned trojitou dávkou. Teď už nás čekají zprávy s Pepou Lábusem na 15. hodinu, pak si dáme Rainbow, chystám Genesis, chystám taky Olina nejez chlebu a dojde na pozvánky. Na pozvánky akcí, které se týkají toho nastávajícího víkendu. Takže připravte se na to, teď si dáme dopravu.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: No a z té dopravy, tak jednak přes býťáckou apku nechával zprávu býťák Franta.
2: Zdravím všechny býťáky, dejte si pozor, mezi Železným Brodem a Malou Skálou je nějaká nehoda, odkláněj to přes Bzí, přes Huntířov, Skurov, tak se tam tomu když tak vyhněte. Díky. Čau.
0: No a ještě jednou si poslechneme Denisu.
3: Na Průmyslový s odbočovacím pruhu na plukovníka Mráze motorka narazila do auta, není to vážná nehoda. A na Hornoměcholupský u Lidlu, tam jsou v sobě dva osobáky, to vypadá bohužel na vážnější nehodu, teď tam přijeli policajti, určitě pojede i záchranka, objíždí se to do protisměru, takže tam opatrně.
0: Nová ulice v Ústí nad Labem je momentálně zablokovaná, protože tam zasahují hasiči, je tam rozlitá nějaká látka na vozovce, je tam i omezen i provoz MHD ve směru do centra. No a na Borské ulici v Plzni vyšetřují dopravní nehodu dvou osobáků. Býťáci, jezděte bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bý.

0: Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno až polojasno, během nepřechodně až oblačno. Maximální teploty dosáhnou 29 stupňů, ty noční ale klesnou až na 9.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Belgie dnes zkusí na mistrovství světa ve fotbale po 40 letech porazit Španěly. Španělsko je favoritem i právě proto, že z Belgičany 40 let neprohrálo. Evropský souboj nabídne druhé čtvrtfinále na světovém šampionátu. Hrát se bude na stadionu v Los Angeles s výkopem ve 21 hodin. Koaliční rada z popudu SPD kvůli nákupu obranných zbraní pro Ukrajinu nakonec nebude. Na poslední chvíli to dnes oznámil premiér Babiš s tím, že se mu sešlo příliš mnoho omluvenek, a to například i od místopředsedy SPD Fialy. Byl to přitom šéf SPD Okamura, který chtěl od koaličních partnerů slyšet vysvětlení, proč se Česká republika zapojila do programu nákupu výzbroje pro Ukrajinu PURL. Poslanec za motoristy Turek neměl přístup k utajovaným informacím o chystaném dalším sankčním balíčku Evropské unie vůči Rusku, tudíž s nimi nemohl být seznámen. Vyplývá to ze sdělení Národního bezpečnostního úřadu. Ten Turka prověřoval kvůli jeho březnovým tvrzením, že sankce jsou tam tvrdé. Poslanec a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal nemá dostatečnou bezpečnostní prověrku na to, aby takové informace mohl vidět. Podle NBU se k ním nedostal. Mezinárodní letiště v Palm Beach na Floridě bylo včera oficiálně přejmenováno na mezinárodní letiště prezidenta Donalda J. Trumpa. Nové nápisy s Trumpovým jménem byly viditelné po celém letišti, včetně vchodu a samoobslužných odbavovacích přepážek. Podle agentury AP změnu názvu někteří cestující komentovali slovy diktatora směšné nebo naprosto šílené. A je po zprávách, po nich si poslechněte Rainbow na Rádiu Beat.

0: 40 let historie nacpané do dvou dnů, 17 studiových desek, 5 živáků, bezpočet kompilací a metal od rána až do večera. Halloween v létě.
1: Jasně.
0: Nekoukejte do kalendáře.
2: Neshánějte kostýmy.
0: Slavte, poslouchejte a vyhrádejte.
3: Třeba na speciální číslo magazínu Spark.

0: Já už jsem vám říkal před zprávami, že se budu věnovat pozvánkám, což samozřejmě v téhle hodině určitě udělám. Zároveň bych ale rád upozornil, že ty pozvánky na akce, které se konají ve vašem okolí, anebo třeba je sami pořádáte, případně na nich vystupujete, tak ty můžete avizovat přes naše rádio Dneska zdarma. To se v pátek běžně dělá a to znamená, že můžete psát SMS-kou ty pozvánky. Vždycky to se smolte do nějakých 2-3 vět. Důležitý je, aby tam bylo jasný, co se koná, kde se to koná a kdy se to koná, jestli dneska, zítra, od kolika hodin, je potom upřesnění, který určitě stojí za to tam zmínit. Takže tyhle věci, aby to obsahovalo, a poslat na SMS-kami na 720 001 222 nebo mailem na studio@radiobeat.cz. Můžete využít i bíťáckou apku, tam to můžete napsat, podobně jako mailem nebo SMS-kou, to je celkem jedno, anebo to můžete namluvit. To se dělá tak, že prostě stisknete nahrávátko, namluvíte vzkaz a odešlete. Jako mi přišel jeden takovej přes apku před chvílí.
1: Vážení přátelé, zveme vás do Písečné u Žamberka v sobotu 11. července od 20 hodin na taneční zábavu, kde vám zahraje k tanci a poslechu kapela Zakopanej pes. Těší se na vás hasiči z Písečné.
0: Jo, úplně takhle nějak to vypadá, když se to namluví, odešle. Takže i touhle cestou můžete posílat pozvánky. Já jsem Ota Seman, přeji vám pohodové páteční odpoledne a pouštím YouTube.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Trošku karetně znějící skladba The Joker, Steve Miller Band, tahle věc právě dozněla. Pojďme na pozvánky. Je tady upoutávka na zítřejší hraní 11.7. kapela Rough Boys na Velké Klajdovce, Brno Líšeň, venkovní areál od 19 hodin. Je to Rock Revival 90, tak píše Hinek. Zítra v sobotu 11.7. zveme všechny příznivce tvrdší rockové muziky na Rockfest ve dvoře v prostorách bývalého statku v Jindřichovicích pod Smrkem na Frýdlansku. Budou hrát kapely Kosa, Rest Day, Kumbál, Silent Session, Rain a Vaťák. Začátek akce je ve 14 hodin. Nápoje a jídlo jsou rozhodně prý zajištěny, píše tady Býťák Petr. Další pozvánka, hlásím, že dnes ve Vrchlabí ve veřejném prostoru u křížení ulic Slovanská a Nádražní na mých dočasných sochařských objektech vystoupí současný undergroundový básník, nakladatel a pro tentokrát opět muzikant Aleš Kauer, letošní vítěz ceny kritiky za poezii. Tento koncert začne přibližně v 17.30 a bude tak asi na hodinu. V textech jsou odkazy na Jirouse, Havla, Jesenina, Zářeckého a další. Bude to hodně jiný a hodně dobrý, tak máte přijít si poslechnout 17.30 Vrchlabí, křížení ulic Slovanská a Nádražní. Píše tady Jakub Sticha 46.

0: Outside Element.
1: Koukám, že tento týden jsou vašimi jasnými favority Uriah Heep a Metallica. Teď mluvím o naší býťácké anketě týkající se půlnočních alb, kde vybíráte zase z té šestice nominovaných a Metallica a Uriah Heep jsou tedy na prvních dvou místech velmi těsně za sebou a potom s poměrně už značnou ztrátou jsou Rolling Stones s deskou Hackney Diamonds. Greta Van Fleet, Doro a Alice Cooper ještě doplňují. Mrkněte na to na www.radiobeat.cz a tam do té ankety přidávejte svoje hlasy. Do nedělní půlnoci máte příležitost ovlivnit to, co půjde do vysílání příští týden v úterý, respektive ve čtvrtek před půlnocí jako půlnoční album, kdy hrajeme ty desky celý od začátku až do konce. Takže hurá na náš web a tady jsou svíti.

0: 16. hodina je na dostřel, tohle byl David Coverdale, nás čeká doprava potom v příští hodině zprávy s Pepou Lábusem hned na úvod a pak si dáme Bon Jovi, Doors nebo Led Zeppelin.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Teď k dopravě D1, 234. kilometr ve směru na Prahu. Tady stojí odstavený karavan. Pozor na to, dobržďuje se na Táborické ulici v Třeboni. Na Jindřichohradecku vyšetřují dopravní nehodu třech osobních vozidel. Projedete tam s velkou opatrností. Na 6. kilometru dálnice D5 na příjezdu od Rozvadova na Prahu stojí odstavené dva nákladňáky. A na D1 na 292. kilometru ve směru od Prahy na Ostravu, tady počítejte s tím, že v levém jízdním pruhu leží nějaký hranol. Býťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Kissed. Rádio Beat. Lazura Estetik Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetik Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi. Nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz. Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno. Maximální teploty dosáhnou 29 stupňů, ty noční ale klesnou až na 9.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Vůbec poprvé v historii Grand Slamu se o titul utkají dvě české tenistky. Ve finále Wimbledonu na sebe narazí Karolina Muchová a Linda Nosková. Muchová ve třech setech porazila Američanku Gauffovou. Nosková pak ve dvou setech vyřadila Ukrajinku Kostyukovou. Historické finále začne zítra v 17 hodin. Hasiči budou na místě požáru ve zlínském baťovském areálu až do pondělí. Z důvodu bezpečnosti veřejnosti a plynulého průběhu zásahu proto pokračuje omezení pohybu chodců a vozidel v okolí 34. budovy. Současně musí s omezeným provozem počítat také řidiči na ulici Hlavničkovo nábřeží, kde hasiči zajišťují odběr vody pro hasící práce. V jednacím sále vlády ve Strakově akademii se začátkem roku našlo chytré nahrávací zařízení. Policii nebo rozvědkám to podle serveru Seznam zprávy nikdo neoznámil. Minister pro sport Šťastný teď po zveřejnění článku uvedl, že to byl jeho AI záznamník. Pomocí něho si prý přepisuje své poznámky a projevy a před pár měsíci ho ztratil. Zařízení objevili zaměstnanci přímo v sále, kde se projednávají i utajované informace. Jednoho zraněného si dnes vyžádala nehoda letounu provozovaného společnosti Ryanair, kterému se po startu z řecké Soluně rozbilo okénko. Cestujícího, který seděl nejblíž, vtáhl tlak do okénka, v němž mu uvízla hlava. Letadlo poté muselo kroužit nad letištěm v Soluni, dokud nespálilo palivo a později bezpečně přistálo. Víc už se do zpráv nevejde. Teď přichází Bon Jovi na Rádiu Beat.

0: Jardou Šímou na cestách na Rádiu B.
1: Po týdnu se opět hlásím z nitra Sibiře, o čem svědčí nejlépe název místa, kde jsme se ubytovali. Sibirsko je úsolí, je bike post, čili místo, klubovna ruských motorkářů, která je v každém větším městě, využívají jako klubovnu i jako noclehárnu pro lidi, pro motorkáře, který projíždějí tímto městem. Od místních motorkářů jsme tam získali spoustu cenných informací pro naši další cestu. Ta vedla přes Irkutsk na ostrov Olchon. Po 21 dnech naší cesty jsme tak mohli spatřit krásnou průzračnou vodu toho největšího a nejhlubšího jezera na světě, kterým je perla Sibiře Bajkal. Během překrásných 3 slunečních dní na ostrově jsme jej celý projeli, navštívili všechny důležitá turistická místa a zajeli na nejvzdálenější severní místo nazývané Chobot. Tu cestu si nesmírně užili.

0: naše motocykly, hlavně trasu na sever ostrova, protože málo kdo by věřil, jak písčitá je tato trasa. Místy to vypadalo, jako když jedeme po Sahaře. Ty tři slunečné dny vystřídal slejvák, jaký se jen tak nevidí. Projet centrem Irkutska bylo přímo utrpením. Situace se uklidnila až daleko za městem, kdy jsme projížděli kolem kavárny Praha, kde vždy musím zastavit a načerpat energii z fotografií Prahy, Vltavy, Starého Města, Nerudovky a všech míst, které tak dobře známe. A teď hurá na spodní okraj Bajkalu, kde nás čeká zajímavá turistická atrakce. Ze sedla motocyklu pro posluchače Rádia Beat Jarda Šíma.
1: CF Moto. Jedeme v tom s Jardou. 100 000 kilometrů prověřené motorky. Profesionální pracovní čtyřkolky Gladiátor. Vše s pětiletou zárukou pro všechny. www.cfmoto.cz

Tak to byl Moby Dick a ten právě dozněl. Teď ještě než si dáme Queeny, tak si poslechněte nějaký další pozvánky, který tady pro vás mám, býťáci. Všichni jste zváni do zahradní restaurace Černý kůň v Lounech, kde v sobotu 11.7. od 20 hodin představí svou show Jana Uriel Kratochvílová a Jirka George Hrubeš a taky Illuminatika samozřejmě. Takže to je pozvánka od Hanky. V sobotu od 18 hodin zve kapela X do Modrý opice na punkové kapely, píše Monarcha. No a další je pozvánka dnes a zítra v 8 večer a v neděli v 5 odpoledne v Lesním divadle Řevnice hrají místní ochotníci pohádku S čerty nejsou žerty, tak tam můžete vzít třeba děti. Vemte synky, dcerky, vnoučata, pravnoučata a máte přijít. Místní rocker Kamont hraje Máchala a umře v první půli. Tak se pak prý všichni sejdete u divadelního kiosku natočeném, než se děti dokoukají. Tak to je prý ta nabídka, která se nedá odmítnout, píše tady Vojta.

0: Chivo.
1: Quelle est la logique là? Ce bâtard, ce bâtard!

0: Hezký výběr a zubatá pěkně na život tady v pátečním odpoledni na Beatu, kdy svátek mají Libuše a taky Amálie. To jenom připomínám těm, kteří nějakou Libuši, případně Amálie mají po ruce, aby nezapomněli na gratulaci k tomu dnešnímu svátku. Máme totiž 10. července a to je přesně ten den, kdy v kalendáři tato jména, co by sváteční, jsou. Takže ke svátku to máme jasný. Pozvánky zvukový přišetří přes naše býťácké apky jsou následující.
1: Na propečený český Big Beat vás zve kapela Stará pekárna v sobotu od 19 hodin v hospodě na pekárně v Brodku u Přerova za pořadatele Pekář.
2: Ahoj býťáci, zdravím vás písecké počáry. Dneska večer si na naší útulné terásce užijeme recitál zpěváka a kytaristy Honzy Křížka. Ten přijede se vzpomínkou nejenom na Radima Hladíka a Blue Effect, ale přidá i vyprávění a zážitky z pódií a muziku dalších velkých jmen. Přijďte si to užít s námi. Začínáme v 8 a těšíme se na vás. Divadlo Pod čarou, Písek.
0: Tak býťáci a další pozvánky posílejte.
3: Radio Beat. Jsme nejen slyšet, ale i vidět na www.radiobeat.cz nebo na Facebooku.
4: Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i zpřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororicide, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína www.symbolic.cz.
5: Dobrý večer, máte vybráno?
6: Dobrý den, pane vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergie na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
5: V tom případě bych vám, madam, doporučil taxíka.
7: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Rocková pípa Rádia Beat. Objednejte si, na co máte chuť a patřičně si to také užijte. Náš pan vrchní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme už zítra od 7 večer. Rocková pípa na Rádiu Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Tak oni ty pozvánky pořád přicházejí a je to dobře, pochopitelně. Mám tady třeba pozvánku pro všechny byťáky na tuto sobotu 11.7. na rokové hřiště Pilníkov, kde budou hrát kapely Hardmock, Jackers, Manual a Nukleární hovada. Hardmock hraje od 18 hodin. Dnes ve 20 hodin v Tip Sportu Břidličná bude hrát rocková parta Rambajs a tak máte dorazit i tam samozřejmě. Jste zváni a budete vítáni taky na koncertu. Pozor, to je undergroundové, jo, pozor, takže bude to asi undergroundová, ale je to tady takhle napsaný, že to je undergroundová. Kapela Senomet dneska od 20 hodin pod Karlovarský Chebský most, píše Zdeněk. A ještě tu je pozvánka, zdraví Douša, chtěl bych pozvat zítra na pivní slavnosti v Nepomuku, kde zahrají žanský rock kapely Na starý kolena band, Ponorka cover band a Bon Jovi Tribute Band Petra Poláčka. Takže zítra do Nepomuka na náměstí. Těší se tam na vás.

0: No tak co ti řekl?
1: Blbý je to. Heleč ti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

0: Taky pěkná vzpomínka, It Isn't Lighthouse a jejich Love Grouse, věc, která dozněla těsně před 17. hodinou, na tu 17. dorazí Pepa Lábus, už tu byl a říkal, že zase přijde a přinese zprávy, tak budeme věřit, že tu za chvíli bude. Ozzy Osbourne s Randy Rhoadsem hned na úvod příští hodiny, Carlos Santana, Precedence, Beatles, spousta další muziky, samozřejmě taky se dostanu zase ještě k nějakým pozvánkám, teď doprava.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Blatné v Písecké ulici počítejte s dopravní nehodou dvou osobáků. Osobák s motocyklistou se střetli v Karviné a to v ulici Kosmonautů. Tady probíhá taky šetření. Na dálnici D10 počítejte, to je Mladoboleslavská, počítejte na 68. kilometru trasy Praha Turnov s překážkou, jsou tam v sobě dva osobáky a na D1 na 194. kilometru ve směru na Prahu se tvoří kolona vozidel. Počítejte s tím, že se tam zdržíte. Býťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno až polojasno. Během dne přechodně až oblačno. Maximální teploty dosáhnou 29 stupňů. Ty noční ale klesnou až na 9.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalisté Hradce Králové v úvodním utkání na soustředění v Rakousku porazili dánský Nordsjælland 3-0. Všechny tři góly dali v první půlhodině. Zlín ve Spytihněv si zdolal Banskou Bystrici 2-1. Ministerstvo financí dnes zveřejnilo cenové stropy na pohonné hmoty, které budou v platnosti o víkendu a v pondělí. Benzín se bude moci prodávat maximálně za 41,86 a nafta za 38,79 za litr. Nejvyšší ceny paliv stanovené státem na dnešek činily 41,70 za litr benzínu a 38,22 za litr nafty. Stropy se tedy v obou případech zvyšují. Česká republika do iniciativy na financování amerického vojenského vybavení pro Ukrajinu poslala plus minus 140 milionů korun. Krok je nevratný, řekl to dnes předseda sněmovny a šéf SPD Okamura po jednání s premiérem Babišem. Zasílání zbraní nebo peněz na zbraně podle něj není v souladu s programovým prohlášením vlády. K příspěvku do iniciativy se dnes dopoledne měla původně sejít koaliční rada, ale šéfové dvou vládních stran se věcí zabývali ve sněmovně v užším formátu. Jednání se zúčastnil i ministr průmyslu Havlíček. Britský statistický úřad zveřejnil nejoblíbenější jména pro děti, které se loni narodily v Anglii a Walesu. U dívek dominovala Olivia, zatímco u chlapců zvítězil Muhammad. Seznam vychází z údajů o registraci narozených za poslední kalendářní rok. Zprávy se nachýlily ke konci. Po nich přichází Ozzy Osbourne na Rádiu Beat.

Tak trocha tý latiny v podání Carlose Santany si myslím, že udělala dobrou náladu nebo zajistila dobrou náladu spoustě lidí, kteří tyhle ty rytmy mají rádi. Já mezi ně určitě patřím, rád se mezi ně počítám tu kytaru, tu jeho spíš.

Zbývající kytaru si vždycky rád poslechnu. Evil Ways, to byla ta věc, kterou jsme teď od Carlose Santany slyšeli. Máme páteční 10. červencové odpoledne, je 14 minut po 17. hodině a já zatímco jsem poslouchal tu kytaru Carlose Santany, tak jsem si zároveň prohlížel na našem webu fotky, který pořídil Jirka Rogl na koncertu skupiny ZZ Top v Pardubicích, kde to parádně rozjeli a kam dorazila samozřejmě taky spousta z vás, býťáků. Pokud jste tam byli a i vy, co jste tam nebyli, tak se podívejte na náš web, kde je článek tomu věnovaný, tedy ZZ to přivezli do Pardubic poctivý texaský blues rock. No a tam rozklikněte galerii, kterou tedy, jak říkám, pořídil svým objektivem Jirka Rogl. No a stojí za to si ty fotky prohlídnout. Je to krásně barevný, je to takový prostě svěží, bezvadný. Díky za tyhle fotky, Jirko. No a my popojedeme dál, co se týče muziky, já jsem slíbil, jen tak letmo jsem nadhodil, že budou precedens, takže si dáme Odstíny černé a za chvíli dostanou prostor taky Beatles a nejspíš se dostane i na AC/DC. Já jsem Ota Semana, přeji příjemné, pohodové páteční odpoledne.

0: 40 let historie nacpané do dvou dnů. 17 studiových desek. 5 živáků, bezpočet kompilací a metal od rána až do večera. Halloween v létě.
1: Jasně.
0: Nekoukejte do kalendáře.
2: Neshánějte kostýmy.
0: Slavte, poslouchejte a vyhrádejte.
3: Třeba na speciální číslo magazínu Spark.

0: Tak to bychom měli trošku těch AC/DC, Back in Black, muzika, která dozněla těsně před menšinovými sporty. Ty přinese dnes Tomáš Adamec, vešla se mu do toho Formule 1, taky něco z atletiky, něco z baseballu a určitě Thousand Miles Adventure. To je to, na co se můžete těšit v menšinových sportech. Teď si dáme dopravu.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Takže co se děje na silnicích, vězte, že na D11 na 5,5 kilometru na příjezdu do Prahy od Jaroměře stojí odstavené porouchané vozidlo. Pozor také na Vídeňské v Praze, tady se střetl motocyklista s osobákem. Na Lidické ulici v Bruntálu havarovala dvě osobní vozidla a na D0 na Velkém pražském okruhu na 22. kilometru ve směru od Ruzině na Modletice stojí odstavený auták. Býťáci, jezděte bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům. Volejte 210 32 33 34.
2: Kufry?
3: V autě.
2: Pasy?
3: V autě.
2: Bítě?
3: V autě.
1: Taky máte bítě? Objednejte mu bítové bodíčko. A na auto nezapomeňte nalepit vkusnou samolepku. Všechno potřebné je na klub.radiobeat.cz.
4: Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
5: Prosím vás, vy jste cukrárna?
6: Ne, autoservis.
5: Jo, tak já bych si dal jednoho indiánka.
6: Povídám, že jsme...
5: Indiánka, rychle.
6: No, jak chceš. 20 korun.
5: Cože?
7: Když vás honí mlsná a chcete něco opravdu dobrého, jděte na to správné místo. Větrník. A neb Jaromír Tůma servíruje jednu hudební laskominu za druhou.
5: Větrník.
7: Prostě pošušňáníčko pro každého rockera.
5: Větrník. A je čerstvý?
7: Ten už čerstvější ani být nemůže. Posuďte sami. V neděli od 7 večer na rádiu Beat. Menšinové sporty na rádiu Beat.
8: Nejdřív do světa Formule 1. Před rokem skončil Christian Horner jako šéf Red Bullu a odešel ze světa Formule 1. Podle vedení Mezinárodní automobilové federace se ale chystá Britův velký návrat. Českou čtvrtkařku Lourdes Glorie Manuel v úspěšné sezóně čeká další start v diamantové lize. Helová mistryně světa bude dnes v Monaku útočit na další umístění nastupních vítězů v elitním seriálu. Z českých atletů bude na tomto mítingu závodit ještě výškař Jan Štafila, který tady loni skončil druhý. Česká reprezentace porazila na pražském baseballovém týdnu Německo i po druhé a obsadila třetí pozici. Duel o konečné umístění vyhráli svěřenci trenéra Pavla Chadima nad loňskými vítězi 15-5. Thousand Miles Adventure, to je extrémní závod, ze kterého vám přinášíme pravidelné informace. Tady je Martin Šíma.
9: Čau býťáci, hlásíme se vám s pravidelným reportem ze závodu Thousand Miles Adventure, který odstartoval v neděli z nejvýchodnější obce Slovenska. Čelo závodu aktuálně projelo již druhým checkpointem, což znamená, že závodníci za sebou mají plus minus polovinu závodu. Na severní trase diktují tempo Michal Ozogán a Ondřej Kacar. V závěsu za nimi jsou Adam Biel a Jakub Hrabí. Jižní trasu opanuje Dan Polman, stíhaný Tomášem Novotným. Třetí pozici zatím drží Václav Jurák. Pro více informací sledujte naše sociální sítě a poslouchejte Rádio Beat.
1: Rádio Beat.

Celkem bez nadsázky se dá říct, že to zní jako taková lidová balada a vlastně to taky byla. To se psalo rok 1966, kdy do svého repertoáru tuhle píseň zařadili Paul Simon s Artem Garfunklem, má název Scarborough Fair a já jsem ve Scarborough nikdy nebyl, ale co jsem četl, tak je to takový malý město na pobřeží Anglie a ve středověku byl Scarborough Fair jako takový oblíbený setkávání, které přitahovalo obchodníky a baviče, umělce z celé země. Byl to takový trh nebo veletrh, který trval 45 dní, začínal každý rok 15. srpna a v 17. století byly ve městečku Scarborough nalezeny minerální vody, to město se stalo takovým letoviskem, dnes je to klidné město, ale s velmi bohatou historií. A ve středověké Anglii se tahle píseň, která teď zněla, stala hodně populární lidovkou a prý jí takový ty místní bardi, zpěváci s těma loutnama a tak zpívali při cestách z města do města. Ten autor písně není znám, byla to skutečně taková lidovka. Nicméně ta verze, kterou jsme teď slyšeli, byla strašně moc ovlivněna folkovým zpěvákem Martin Carty byl folkový zpěvák, který se soudil dokonce s Paulem Simonem, že sice to byla lidovka, ale že Paul Simon využil jeho aranže, který on do toho vnesl, kterými on tuhle píseň obohatil. No, trvalo to dlouho, několik let se soudili, až v roce 2000 Paul Simon požádal tohletoho folkaře, aby s ním tuhle píseň zahrál na koncertu v Londýně, takže si potřásli pravicí, dohodli se i na nějakým tom finančním vyrovnání, takže všechno nějak dobře dopadlo, píseň jako taková zůstává i nadále a myslím, že bude znít ještě i za hodně, hodně let. Paul Simon, Art Garfunkel, Scarborough Fair, muzika, která dozněla před malou chvíli a už je letitá, 66. rok, to už je úctyhodný. Jdeme blíž k současnosti, Rumpál, Rande se smrtí.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Taková malá připomínka tvorby skupiny Jura Hip v pátečním podvečeru. Chybí nám nějakých 9 minut do 18. hodiny. Vyplníme je určitě společně s kapelou Accept, ale ještě předtím si poslechněte další pozvánky, které přicházely přes během odpoledne přes naší výťáckou apku ve zvukové podobě.
1: Vážení přátelé, zveme vás do písečné u Žamberka v sobotu 11. července od 20 hodin na taneční zábavu, kde vám zahraje k tanci a poslechu kapela Zakopanej pes. Těší se na vás hasiči z Písečné.
2: Na propečený český Big Beat vás zve kapela Stará pekárna v sobotu od 19 hodin v hospodě Na pekárně v Brodku u Přerova. Za pořadatele Pekář.
3: Ahoj bigťáci, zdravím vás písecké kočáry. Dneska večer si na naší útulné terásce užijeme recitál zpěváka a kytaristy Honzy Křížka. Ten přijede se vzpomínkou nejenom na Radima Hladíka a Blue Effect, ale přidá i vyprávění a zážitky z pódií a muziku dalších velkých jmen. Přijďte si to užít s námi. Začínáme v 8 a těšíme se na vás. Divadlo Pučerou, Písek.

0: Screaming for a Love Bite, tohle byli Accept, tak jak jsem je slíbil, přivedli nás k 18. hodině, na 18. už je připravený Pepa Lábus a taky Six O'Clock Rock, tedy výlet do 60. hned ve třech písních, to až po těch zprávách, teď doprava.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Ústí nad Labem v Masarykově ulici je jeden jízdní pruh úplně uzavřen, protože tam vyšetřují dopravní nehodu dvou osobáků. Pozor taky v Chodově, v Husově ulici, leží strom, tedy alespoň podle informací, které máme, to neprůjezdné, protože je tam přes vozovku padlý strom a bouralo tam osobní vozidlo. Teď nevím, jestli do toho stromu, když ještě stál, nebo když už ležel, ale každopádně to tam teď odklízejí a dávají do pořádku, tak s tím taky počítejte. Na dálnici D10, což je Mladoboleslavská na 52. kilometru, ve směru od Prahy na Turnov, stojí odstavené porouchané vozidlo. Býťáci, jezděte bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Počasí.
1: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno. Maximální teploty dosáhnou 29 stupňů, ty noční ale klesnou až na 9.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Dnešní čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa nabídne evropský souboj mezi Španělskem a Belgií. Favority budou úřadující šampioni starého kontinentu, kteří s Belgičany neprohráli 40 let. Zápas v Los Angeles má výkop ve 21 hodin našeho času. Léto podle nejnovější sezónní předpovědi jen tak neskončí. Meteorologové očekávají nadprůměrně teplé počasí nejen během prázdnin, ale také na podzim. Pokud se výhled naplní, říjen i listopad nabídnou vyšší teploty, než bývá obvyklé. Na jihu Francie zuří už několik dnů rozsáhlé požáry, které se nedaří dostat pod kontrolu. Země proto požádala o pomoc další evropské státy. Česká republika v reakci na to dnes vyslala z letiště v Přerově na západ Evropy vrtulník Black Hawk určený pro hašení požárů. Unese Bambivac s objemem 3450 litrů. Operační systém Android 17 od Google přináší zásadní novinku. Nově mají uživatelé při zadávání PIN kódu k odemknutí zařízení jen 20 neúspěšných pokusů. Následně se telefon nebo tablet zablokuje. Změna míří hlavně na neoprávněná vniknutí do zařízení. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte hudbu 60. na Rádiu Beat.
0: O'clock rock na Radio Beat.

Den, kdy Rolling Stones vydávají svoji 25. desku, to nejnovější album, které vychází, jak říkám, dnes, tak my jsme ty šedesátky, tedy Six O'Clock Rock, načali se skladbou hodně, hodně letitou. Byla z roku 1965 a byla to píseň Get Off of My Cloud, která tady zazněla jako první v té trojici písní, které připomínají 60. léta. Po skladbě Satisfaction se stala druhým hitem Stonesů, který se umístil na prvním místě americké hitparády. No a byla to v podstatě reakce na lidi, kteří bušili na dveře a chtěli po nich, tedy po Stonesech v té době, nějakou další Satisfaction. Takže další hit, který tenkrát udělali, Get Off of My Cloud, otevřela i dnešní šedesátky tady u nás na beatu. Ta druhá, to byl Smokey Robinson se skupinou The Miracles. You Really Got a Hold on Me, to byla ta věc, která tady zněla před maličkou chvílí, připomínka roku 1962. Tehdy vlastně tahle ta parta, kterou tvořili, no, 4 chlapy a jedna ženská, no, tak tahle ta parta se dostala do žebříčku právě s touhletou krásnou melodií, která doznívala 62. rok. No a chybí nám do třetice ještě jedna, to budou Swinging Blue Jeans a jejich verze Good Golly Miss Molly. Skupina Swinging Blue Jeans v roce 64 tuhle cover verzi předělala, tedy vytvořila, no a dostala ji v rámci alba British Invasion vlastně do žebříčků. Původně ji nahrál Little Richard už v roce 56. My jsme tedy v tom roce 64 a dáme si jejich verzi, tedy Swinging Blue Jeans.

městě. A dělat, že ukážu ti cestu. A dělat, že ukážu

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Romeo and the Lonely Girl, tohle byly Thin Lizzy. Další pozvánky. Dobrý den všem býťákům, ráda bych vás pozvala na první ročník Pléťa Festu, který se koná zítra na koupališti v Lipčicích nad Vltavou. Těšit se můžete na celodenní dětský program a večer na parádní muziku. Vystoupí například Kabát Revival Live anebo Martin Schreiner. Doražte všichni, kdo chcete zažít parádní sobotu na krásném koupališti. Těší se tam na vás. A zítra v 18 hodin v chatové oblasti Osta až u Malíku hraje kapelník Gejša a jeho banda. Tam prý máte dorazit taky býťáci.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Vítosko bude mít za chvíli na triku Tomáš Adamec, ale ještě předtím se podíváme na dopravu. Pojďme na to, D2, 6. kilometr ve směru od Brna na Lanžhot. Tady počítejte s tím, že vás donutí dobržďovat odstavený karavan, tedy může vás donutit samozřejmě, pozor na to. Na Dostihové ulici ve Slušovicích na Zlínsku je momentálně rozlitý olej na vozovce a tak tam zasahují hasiči, počítejte i s tím. A v Hybernské ulici v Praze vyšetřují dopravní nehodu dvou osobáků. Býťáci, jezděte prosím bezpečně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům. Volejte 210 32 33 34.
2: Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xenterix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i zpřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororicide, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína. www.symbolic.cz.
3: Spark! Halloween speciál je tu. 40 let kariéry v jednom časopise. Dvě sběratelské obálky. 4 exkluzivní plakáty formátu A2. 7 exkluzivních rozhovorů. Velký příběh Halloween v jednom balení. Halloween speciál rockového magazínu Spark najdeš na stáncích a také na www.sparkshop.cz.
4: Když byl ještě malý chlapec, nezajímali ho mušketýři, ani trpaslíci, ani oříšky pro popelku. Bavil ho fotbal. Některé knihy od Base a tak trochu matematika.
5: Pojď k tabuli a pověz mi, kolik je 5+5.
6: 11.
5: Zkus si vyndat ty ruce z kapes. A no a teď počítej znovu.
4: Inu, některé věci se s věkem nemění. I to šťastné číslo mu zůstalo.
7: 11 v 11.
4: A Martin Vysušil. Aneb 11 skoro zapomenutých skladeb z rockové historie. Pěkně jedna za druhou. Osvěžte si paměť. 11 v 11. V pondělí po 11. večer na Beatu.
0: Beatoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
8: Beatoskop začneme u mobilních telefonů. Operační systém Android 17 od Google přináší totiž zásadní novinku. Nově mají uživatelé při zadávání PIN kódu k odemknutí zařízení pouze 20 neúspěšných pokusů. Potom se telefon nebo tablet zablokuje. Změna míří hlavně na neoprávněná vniknutí do zařízení.
0: Beatoskop.
8: Nejpřesnější funkční kopii legendární stříbrné pušky náčelníka Apačů Vinetua vyrobil tým zbrojařů z Brna. Zbraň je světovým technickým unikátem. Puška vznikla, protože zbrojaři chtěli Vinetuovi pomoci. Náčelník ji tak nově používá v představení Poklad na stříbrném jezeře ve westernovém městečku v Boskovicích. Od originálu je nerozeznatelná.
0: Beatoskop.
8: Elektrika versus klasika. Britská automobilka Aston Martin pracuje na vývoji platformy pro novou generaci modelů, která opět nabídne i motory V12. Automobilka jejich výrobu plánuje i v příštím desetiletí, ovšem v omezených počtech. V úvahu měly přicházet také plug-in hybridní systémy. Nicméně kvůli preferenci zákazníků jezdit spíše na benzín dala značka nakonec přednost jednoduššímu a lehčímu typu elektrifikace. To byl Beatoskop, který pro vás dnes připravil Tomáš Adamec.
0: Radio B.

Všichni Víťánci jsou zváni dnes na loďkami na boat, kde vystoupí kapely Faraday, Zasela a Fire Magus. Začátek v 19.30, což je vlastně za chvíli, těší se tam na vás Honky Tonky s pozdravem. Všichni milovníci kvalitní a pohodové muziky jsou zváni na Roubenku v Lounech. Zítra od 19 hodin bude tam hrát věhlasné hudební těleso Paralet. Tak máte přijít v hojném počtu, to mi napsal Dave. A ještě, ahoj Víťáci, rád bych pozval na akci, která se koná zítra v autokempu Velký vír na břehu Orlíku. Hrát bude rocková skupina Trafo a začínají ve 20 hodin. Pivo je vychlazené a k vidění bude i spousta krásných motorek, tak si to přijďte užít. Těší se na vás a děkuje za to, že přijdete, Víťák Aleš.

0: Studio Beat. Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
1: Radio Beat.

0: 40 let historie nacpané do dvou dnů, 17 studiových desek, 5 živáků, bezpočet kompilací a metal od rána až do večera. Halloween v létě.
1: Jasně.
0: Nekoukejte do kalendáře.
2: Neshánějte kostýmy.
0: Slavte, poslouchejte a vyhrávejte.
3: Třeba na speciální číslo magazínu Spark.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Radio Beat. Lazura Aesthetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Aesthetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Aesthetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.aestheticprofi.cz.

0: Sice cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 12. Automatický bubeník. Rok 1995. Čte Zemánek.
2: Monika sehnala zkušebnu. Ještě neexistovala kapela, ale už jsme měli základnu, což byla důležitá věc, protože hrát na plný koule nebylo doma v Činžáku kvůli sousedům dost dobře možný. Doteď není jednoduchý sehnat v Praze místnost na zkoušení, kdyby nikomu nevadil hluk a bylo to chráněný proti vykradení. Tenkrát byla situace stejná a my se octli v malém sklepě na konci temné chodby pod střední uměleckou průmyslovkou na Žižkově, odkud s chorou okolností, kdy si vyhodili Honzu kvůli matematice. Ten sklep byl zaházený bordelem a tak muselo proběhnout pár brigand, než jsme tam nastěhovali první aparáty. Vymetli jsme krysy, vpustili trochu čerstvého vzduchu a plesniví zdi zakryli stylově platy od vajíček. Na starost nás dostal robustní školník, který se zajímal o starý americký káry a kdysi dávno hrál dle svých slov rock'n'roll. Nosil knír, měl neustále úsměv ve tváři a z pozice zkušeného muzikanta taky občas tendence s námi zkoušet, abychom pochopili tu správnou cestu. Jinak postouchal často za dveřma a kolem nohou měl omotanýho malýho synka. A tak jsme zkoušeli. Brnkali jsme ve třech a na místě, kde měl sedět bubeník, bylo prázdno. Měli jsme tam nějaký starý škopky od kámoše pro případný zájemce a vyvěšovali inzeráty. Ale hlásili se pořád hrozný exoti. Se dvěma už to nakonec vypadalo nadějně. Dokonce jsme s nima odehráli několik zkoušek. Oba dva byli fajn kluci a bubnovali dobře. Ale ten první měl časem problémy se starou, která ho pouštěla ven jenom podle nálady. Bohužel svý, takže pak na zkoušky přestal chodit úplně. Druhý zase lítal v heroinu a tak mu často padaly paličky z rukou a navíc do další zkoušky všechno zapomněl. Jestli si dobře pamatuju, byli jsme z toho všeho už dost unavený a pomalu si říkali, že se na to vykašlem. Ani jsme nebyli moc vědaví na další lidi z inzerátu. Do hry totiž vstoupilo jiný řešení. Automatický bubeník. Malá černá a na svou dobu poměrně drahá hračka, kam si naprogramuješ bicí, jaký chceš. Půjčili jsme si ji, pekelně se zasekli na jejím ovládání a pak s ní natočili dvě věci. Bylo to v malém domácím studiu u Freddyho Bittnera, známého kytaristy, což někde domluvila Monika. Jsou to takový rarity, které nikdy nikde nevyšly. Ta první písnička se jmenovala Joint a tak nějak popisovala naše tehdejší starosti.

Jojo, tohle byly naše první songy a naše první texty. Z dnešního pohledu asi nutný vývojový článek, ale my měli z toho, jak to zní, tenkrát docela radost a hlavně jsme konečně mohli slyšet sami sebe na nějaký solidnější nahrávce. Pokládali jsme za definitivní, že jsme s tím automatickým bubeníkem kompletní těleso a můžeme se směle vydat touhle cestou. Tři kluci s krabičkou. To znělo skoro jako název kapely, který jsme mimochodem ještě neměli. Ale všechno se zase změnilo, neboť v těch dnech jsme potkali na ulici kámoše Rudocha a že prý nějaký jeho kolega z práce má podnájemníka bubeníka, který tady v Praze studuje konzervatoř a hledá kapelu, aby se nenudil. Vzkázali jsme, ať nám teda zavolá, že to zkusíme. Ozval se nějaký Zdeněk a domluvili jsme si sraz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Taneční fám na rádiu Beat. Y'all still want me to come with you?

0: 40 let historie nacpané do dvou dnů, 17 studiových desek, 5 živáků, bezpočet kompilací a metal od rána až do večera. Halloween v létě.
1: Jasně.
0: Nekoukejte do kalendáře.
2: Neshánějte kostýmy.
0: Slavte, poslouchejte a vyhrávejte.
3: Třeba na speciální číslo magazínu Spark.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Klasický rok. Klasický rok. Radio Beat.

0: 40 let historie nacpané do dvou dnů. 17 studiových desek. 5 živáků, bezpočet kompilací a metal od rána až do večera. Halloween v létě.
1: Jasně. One night he clowns himself, put his brother.
0: Nekoukejte do kalendáře.
2: Neshánějte kostýmy.
0: Slavte, poslouchejte a vyhrádejte.
3: Třeba na speciální číslo magazínu Spark.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: of the new world.
1: První Big Beat u nás. Radio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

černá. Nejenom bílá, ale všechny barvy roku.